Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. Music. First. Express FM.

řeknu ti to znova. Krev není voda. Krev není voda. Není voda. Krev. Rap. Krev. Krev. Rap. Krev není voda. Řeknu ti to znova.

Krew není voda. Voda není krew. Krew není voda. Zase rok 9-7 a nebo 9-8. Každopádně dávno tomu to nastal posun. O level dál, do tvý doby jsem na stage.

0: trak, pryč běž. Zpět 8G, nechceš clash. Zpět 8G, fakt nechceš clash. Pokud se nechceš spálit, tak pryč běž.
1: Píšu to furt, nejde to zastavit. Ten, kdo chce beef, může se

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, i kdyby jsme my všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou uvěřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.

těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Jungle. Someday.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
4: Máte to rádi čerství?
2: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM. Fresh!

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k druhé

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Express. Music first. Express FM.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Jsou dny dobré? Lepší? A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care, velikost 3,72 kusů, se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás faktoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No, tak to beru!
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin, jsou tady první dnešní zprávy. Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistili žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba iperit nebo sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem Fosgen, uvedla to včera na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Eiffelova věž se dnes opět otevřela veřejnosti po jednodenní stávce, kterou její zaměstnanci protestovali proti dočasnému stažení ženského personálu při sobotní návštěvě konzervativní hinduistické delegace. Personál této pařížské dominante v pondělí na protest proti tomuto opatření zastavil práci a věž zůstala pro veřejnost uzavřena. Ve třetím setu měla náskok 4-2 a zdálo se, že míří za senzačním postupem, ale nakonec Linda Nosková nesmírně dramatické čtvrtfinále tenisového US Open prohrála. Běloruské světové jedničce Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3, 6-7. V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ojediněly i bouřky, a to postupně také bude zase mizet. Teploty dnes 18 až, ale také na západě 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Bylo to včera neuvěřitelně napínavý ten zápas. Ale konec už jsem nezvládala. Potom vždycky, když to byly moc velký nervy.
1: A ty nemáš nervy. Moc nervy na velký nervy.
3: Ne, já právě nemám vůbec nervy. A takhle, já jsem člověk, který se nevydrží koukat ani třeba, když je něco trapného v televizi, tak já třeba i přetáčím.
1: Že jo, já to, taky to mám takhle. Já nem,
3: a když je to potom takhle, že jako, že vidíš, že se tam něco samozřejmě odehrává, nějaké emoce, než by teda Linda nějak ty emoce nějak zásadně teda dávala najevo, jako vidíš, že samozřejmě asi probíhá nějaká frustrace, ale jestli někdo umí dávat emoce, tak to je samozřejmě spíš Sabalenka než Linda, ale úplně jako nervuješ se a já už potom nezvládám, když nevíš, jestli ten člověk jako zahraje ten míč nebo nezahraje, než bych nechtěla fandit, ale přepnu pryč.
1: Počkáš si na ten výsledek.
3: Počkám 15 minut a pak se buď si řekneš, jo dobrý, sakra, mohla jsem se koukat celou dobu, anebo uf, ještě jsem to neviděla, to bude strašně nervy, strašně nervy.
0: Express ráno.
2: Express

0: Tohle jsou Nothing But Thieves. V čase 7 hodin a téměř 10 minut hledíte Express ráno. Mám tady téma. Hry. Ano. Konkrétně vyšla NHL 27. Víš, na co narážím.
1: Viděla jsem nějaký obrázky, ano.
0: Kdo jste ještě neviděli, tak rozhodně doporučuji se podívat na to, jak se úplně nepodařilo zobrazit některé hráče.
1: Rychle, než to smažou.
0: Snad to opraví, nebo já nevím, jestli s ním něco budou dělat. Asi těžko, viď?
1: Nebudou,
0: když už to
1: podle mě.
0: No, ale jako ty hráči. Takhle, ono už i u té FIFA, nebo... FIFA v uvozovkách. Už se taky mluvilo o tom, že ty někteří hráči si moc nejsou podobní. Ale nebyla to taková hrůza jako u toho NHL, u toho hokeje, kdy Pastrňák si není vůbec podobný. Já tady čtu, já jsem vůbec nevěděl, o koho to je ještě, že to otitulkovali.
1: Jo,
0: že
1: to třeba, bys jinak vůbec neuhád.
0: Jo, Ovečkina poznáš, ale no. To je takový jako vlko... Jako... Jaký prostě... Nevím. Prostě úplně se to moc nepodařilo a vlastně se neřeší vůbec to, jestli se to dá líp hrát, jestli je ta hratelnost a tak dále, ta grafika jako taková celková, jestli je lepší, a všichni řeší jenom to, jak prostě kde který hráč vypadá. No.
1: A přitom to vůbec nemá vliv na nic.
0: Na co jako?
1: No jak oni vypadají, tebe to tam ani jako nějak... No, nestresuje, tak... protože oni se ti ty obličeje ani moc neukazují, nebo možná tam asi, když dáš jakože scores, tak asi se tam ukáže možná nějaká grafika, když dají gól, já nevím, já už jsem to neviděla roky, jsem to nehrála, takže, ale chápu, že jsou lidi rozladěný, no, rozumím tomu. Ale oni říkají, že to, že zrovna u té, jakože ex-FIFA, což je teďka nějaký ten EAFC Sports, nebo jak se to jmenuje, tak, že oni, tak vím, že roky se tvrdilo, že samozřejmě takový ty největší hráči oni jako skenujou, že proto jsou si tak podobní. Ale zároveň já od té doby, co znám Zendaya, než by ona nějak souvisela se sportem, ale chápu, že některý lidi mají naprosto neuchopitelný obličej.
0: Jo.
1: A zrovna se to říká o Zendaye, že ona je tenhle ten typ, že skoro nikdo ji neumí jako nakreslit nebo namalovat, protože ona tak často vypadá jinak ve filmech, na červeném koberci a tak dále, že oni prostě všichni mají pocit, že ona má nějaký proměňovací se v obličej. A je možný, že to mají samozřejmě i některý ty chlapi, jenom na ně se tolik nezaměřuješ, že je možný, že některý ty sportovce prostě není možno zachytit a proto vypadají pořád tak divně. Mm. I když jsou slavní. Mm. Ale tady u toho NHL se na to evidentně zkrátka vykašlali.
0: Ten popisek,
1: někdo se jako snažil, ale nešlo to.
0: Takhle oni samozřejmě ty méně známý hráče jako nebudou skenovat. To je jasný.
1: No, tak to je jasný, no.
0: Ale takový ty prostě ty kapitány a všechny ty hvězdní jako útočníky, Connor McDavid, se jí se píše, se změnil ve vyděšeného člena rodiny Vízlu.
1: No. Jo.
0: Pastrňák už není ostravským tvrdňákem, ale spíš průměrným alfasamcem reality show, který hledá životní lásku.
1: Je takovej, zrovna vyšel od Barbara. Ještě má takový, i ty fousy mají jako divný, že vypadají nepřirozeně hodně.
0: Jo, a pak zase nějaký další hráč tam normálně úplně regulérně šilhá, ale jako, že mu to okolo je úplně takhle.
1: To když jako si představit toho chudáka, co to měl na starosti to dělat, ty vizuály.
0: No, tak já tomu... Jakože teďka dostává takový, jako sodu.
1: Jo, jak no to tam je... jako kliká a teď kouká a říká, ale jestli podobnej, ne? Lásko, pojď se podívat, já tady teďko dělám ty kluky do toho NHL. Přidej ti takhle, že jsi je podobnej. Jako, no. Asi jo, no.
0: Ale možná by
1: a
0: to...
1: oni mají stejně většinou helmu, ne? No právě.
0: Takhle, ale tohle to stejně by neměli dělat asi chlapi, si myslím. To by měli dělat ženský, protože ty mají třeba lepší cit pro barvy. My známe černou, bílou, červená, trošku zelenou a modrou s nápovědou dáme, jo. Takže už i u tohohle z toho se vlastně musíme odpíchnout od nějakého prostě nějakého základu, takže ženský by tohle to dělat neměli. A já věřím, že i ten Pastrňák by vypadal mnohem, mnohem líp než tohle.
1: No to asi jo. Jo,
0: takže tak, klidně si to najděte, nové NHL 2027.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Tempa City. Reverse Psychology.

0: Reverse Psychology, tohle jsou Temper City na Expressu, čas 7.19, to je informace pro vás, pro všechny, kteří teď nemáte čas ani podívat na hodinky, jak pospícháte. Za malou chvíli Elton John společně s Dua Lipa, ale taky Kings of Leon nebo Rose Grey.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vyplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: No. Miley už příští týden, to tak neuvěřitelně letí.
1: Jo.
0: To už příští týden je 18.
1: Jo.
0: Miley už příští týden vydá své 10. album a Bass Persuades. No a samozřejmě my jsme se tady o tom bavili minulý týden, že Miley k tomu taky oznámila dva koncerty v Hollywood Bowl. No, tak víc než milion lidí bylo ve frontě na koupy lístků.
1: A?
0: To byla, no, já jsem se ani nepokoušela, ne. Tak kvůli tomu nepoletím do LA. Takže to je jenom tak, jako, že zase byla šílená frontička. My už jsme tady taky spekulovali o tom, že údajně Miley nabídli Coachellu, nebo že tam možná probíhala nějaká nabídka, ale že... Taky ne. No a teď se nově na internetu spekuluje a možná jste to viděli i vy, začaly se objevovat zatím falešné články o tom, že Miley byla potvrzená jako ten, kdo by měl vystoupit v rámci Super Bowlové halftime show.
1: Tak to by snad asi ustála, ne? Teď je to jenom pár minut.
0: To by
1: minut.
0: Ustála, to by dala, ale zatím jenom jako, že... Už se to sice objevuje, že je schváleno a že to bude, ale ještě to není potvrzeno. Ale samozřejmě jsme podle mě tomuhle oznámení taky blízko, protože většinou ke konci září NFL oznamuje toho, kdo se o tu halftime show postará. A je samozřejmě možný, že to Miley bude. Těžko říct, to já nevím. Koho si Jay-Z vybere, jakým směrem půjde, jestli... to bude něco popovýho, nebo jestli bude pokračovat v nějakém takovémhle jako spíš hip-hopovém směru latino. Já si myslím, že by od něj možná bylo hezký, kdyby zase pro změnu...
1: Udělal nějakou změnu.
0: Byla halftime show.
1: Pro změnu, změnu.
0: Takzvaně pro bílí. Oni by si to moc přáli.
1: Po těch pár bílých tam.
0: Oni by si to moc přáli, kdyby to bylo zase pro ty pro bílí, aby se nemuseli dělat svoji vlastní halftime show. Takže kdo ví, třeba i po tom gigantickém úspěchu letošního léta třeba to bude ta Ella Langley, jo? Těžko říct. Mohlo by se stát.
1: Jo, mohlo, no.
0: Co uvidíme. Každopádně, pokud byste narazili na tu zprávu, že Miley bude dělat Super Bowl, tak zatím to není oficiální.
1: Je dobře, děkujeme za tuhle informaci. My si dáme Miley a Easy Lover, protože ta novinka Bass Persuades, tak ta teprve nás čeká. Dneska je co? Středa?
0: Středa.
1: Takže až dneska odpoledne bude oficiálně představena v našem vysílání.

Potomhle bych šel hnedka na nějaký ten mejdan, jako bych žádný neměl za sebou teďka dvoudenní. Rose Grey, Club to Your Arms, 7.36. Jak to vypadá na silnicích? Pokud jedete z Plzně ve směru na Přeštice, máme tam dopravní nehodu, dva osobáky v sobě. Komplikace jsou v tuto chvíli i také z Plzně ve směru, pokud jedete na Rožmital pod Třemšínem, ale dopravní nehody se nevyhýbají ani Praze, ulice Zderaská, také D8 exit číslo 1, tam máme dopravní nehodu dvou aut, a nebo také v Gercenově ulici. Takže jezděte opatrně, tak jako vždycky, ne? Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.
9: Máte to rádi tvrdý?
10: Laďte každou středu Express Edge.
11: Express Edge.
8: Na Express FM.
11: Novinka. Express FM.
8: Gorgon City a Jim Cook. Oracle.

0: Tohle jsou Gorgon City a Jim Cook Oracle, jedna z novinek minulého týdne. Babo, jak tady každý, co chvíli tady řešíme, jak se prodávají nějaký alba, jak to se to propisuje do těch billboardů, do té vlastně toho počítání těch nákupů a úspěšnosti těch umělců, tak teď do toho přicházejí smart média. Smart média jsou v podstatě, to může být třeba, koupíš si nějakou sběratelskou věc, dejme tomu, a hlavně se to dělá kvůli K-popu. Koupíš si třeba nějakou tu postavičku.
1: Ano.
0: Jo. A ta postavička ti otevře s nějakým QR kódem nebo s něčím, ti otevře vlastně jakoby digitální médium.
1: Jo.
0: Tudíž, že v podstatě jakoby si s tím zároveň můžeš koupit nebo kupuješ si i tu desku třeba. Jo, nebo ten single. A to teď bude Billboard aktuálně také zohledňovat a je na to několik společností, které pod to budou spadat, které vlastně vyrábějí tyhle ty jakoby produkty.
1: Ano.
0: Tyhle ty smart media.
1: A kde si to jako přehráváš, to digitální album?
0: Ty si to potom přehraješ třeba, já nevím, nějakým přehrávači přímo od toho producenta nebo v podstatě takhle. Prostě tě to někde, přímo tě to někde jakoby pošle a je to už tvoje.
1: Jo, jasně.
0: Jo. A jak se to bude počítat? Smart media je v podstatě jako polovička alba. Takže musí, když se prodají dvě, tak je to jakoby jedno album.
1: Aha, tak to vyjde nejlíp.
0: Takže tohle...
1: Kromě teda klasického alba. Teda.
0: Ano, tohle teďka vlastně jakoby je úplně nová věc. Včera o tom začali psát na tom billboardu, já jsem se potom pídil, jak to vlastně je, protože ty vždycky mě tady dáváš takový to. 1000 přehrání je jedno něco.
1: No, jo? Protože 1000 placených je album a 2500 neplacených je jedno album.
0: Takže teďka do toho právě vstupují tyhle smart media.
1: Ale to nikdo nedělá, ne, kromě tady těch nějakých K-pop věcí. No teď tak... to budou muset všichni začít dělat
0: kvůli teď to začnou dělat. To je zase jako další jako biznisová samozřejmě stránka, že hold prostě uděláš písničku, k tomu uděláš postavičku nebo jenom nějakou kartičku s fotkou, kterou ty si objednáš, vlastně. Ona ti přijde.
1: No ne, tak prostě
0: a k tomu
1: budou prodávat, merče s QR kódem v podstatě.
0: Ano, v podstatě tak to bude vypadat.
1: Nebo tam je i přesně daný, co to má být za ten předmět.
0: Hele,
1: No já víš, jestli tam je nějaký pravidlo, nebo jestli to je přesně, že ty když začneš dávat, já nevím, že já si objednám tričko.
0: Ano.
1: A oni mi k tomu pošlou QR kód na nějaký přehrání alba, tak jestli se vlastně jestli vlastně jsem jakoby si poslechla půlku alba pro Billboard.
0: Jo.
1: Nebo koupila jsem půlku alba.
0: Docela se toho tady prostě jako o tom se hodně jako píše, takže fyzický produkt, který vypadá třeba jako album nebo merch, samotnou hudbu dostaneš digitálně, takže je to karta nebo jiný fyzický předmět, může to být QR kód, NFCčko nebo jiná technologie, fotka, samolepky, booklet, plagát a podobně. Takže
1: všechno
0: do tohle z toho spadá.
1: Okay. Jo? A co když bych na to chtěla ještě úplně vyzrát? Budu prodávat vinily, ale uvnitř bude ještě kartička na digitální verzi toho alba, tak jsem prodala 1,5 alba s každým albem.
0: To si myslím, že to takhle fungovat nebude, protože, jak jsem říkal, je na to jenom několik
1: Babu vychcánka už začala přemýšlet.
0: Ne, protože jsou tady zatím schválení výrobci.
1: Aha, jo, to je takhle, ještě tam jsou schválení výrobci.
0: Jo,
1: aha, to je zajímavý.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je tam třeba Joto,
1: jo.
0: To známe, takže 8 výrobců, který budou vyrábět tyhle ty věci.
1: Který se budou započítávat. Takže dobrá zpráva pro vás, pro všechny, kteří jste ochotní utrácet za svoje interprety nesmysly, budete jim takhle ještě pomoct a oni budou vyrábět čím dál tím víc těch dalších.
0: A budete mít doma čím dál víc pitomostí.
1: Lapačů.
0: Který budete, lapač prachu.
1: Gratuluju.
0: Tak je to čerstvá zpráva.
1: No jo, penízky se musí
0: A já si myslím, že ještě okolo toho samozřejmě budou nějaký další informace, takže tak.
1: To je zajímavé.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vzrušení ve stavu bez tíže zažijí vybraní školáci díky druhému ročníku programu Zero G od národního projektu Česká cesta do vesmíru. Zájemci ve věku 13 až 18 let se mohou do 5. října registrovat do výběrového řízení o místo v týmu mladých ambasadorů Českého kosmického programu. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklu z Kanady. V noci na středu to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. Rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jímž se v minulosti 8x stal. Další z legend Portugalec Cristiano Ronaldo naopak ve finálové 30 již po 4. za sebou schází. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska. Nechybí obhájce trofeje Ousmane Dembele. V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami a postupně čekáme od západu déšť. Přeháňky budou četnější, ojediněle i bouřky. Nakonec ale potom by se to mělo přehnat a zase by se mělo vyčasit. Teploty dnes opravdu široká škála od 18 až do 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vaško, tak já už vím, kam bychom se měli přestěhovat na důchod.
1: Kam by to mělo být?
3: Mám tam hned 5 zemí, co ti můžu nabídnout.
1: Takhle, můžu ti slíbit to, že až ty půjdeš do důchodu, tak já už tady nebudu, takže ono to je úplně jedno.
3: Ne, to takže se furt prodlužuje ten věk.
1: No to,
3: abychom byli sousedi.
1: To jako jo, ale já
3: tak já půjdu do předčasného, no, ale můžeme jít spolu. Ale nemusíš mě přemlouvat, to je jasný.
1: Ale já nejdu úplně tou cestou dlouhověkosti.
3: Ne, jo.
1: Ne, já tomu konci jdu tak trošku jako naproti, no, ale to už je zase jiný příběh. No, tak a dobře, tak za chvíli se o tom povíme teda, no.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Středeční ráno na Express FM.
1: Express FM.

0: Tak jako se NHL někdy zahajuje třeba i v České republice, jsou nějaké zápasy, tak NFL americká bude 15. listopadu v Mníchově a Cage the Elephant tam budou mít halftime show.
1: To se nám nějak roztrh pytel s těma halftime show.
0: Já už dneska nevím, jestli je to ta finálová, nebo jestli to je jenom nějaká normální. Mám v tom trošičku zmatek.
1: Nějaká show, to je pre-show, halftime show, afterparty show.
0: No.
1: To je furt nějaká show.
0: A tak. Hele, show není nikdy dost.
1: Show must go on.
0: A když je dobrá. Když je dobrá, o tom žádná. No. Tak kam se budeme stěhovat?
1: Ale i s malým slonem můžeš zahrát velké divadlo. Tak prosím tě, koukám tady na magazín Komplex, který zase čerpal od International Living. Ti vydali report 11 nejbezpečnějších zemí, kam ale se jako uchýlit na důchod. V tom reportu sledovali faktory jako kriminalita, politická stabilita, taková jako nějaká jako celkový pocit bezpečí, ale zároveň, protože to má být jako na důchod, tak to jsou i místa, kde jako žijou takovým pohodovým životním stylem.
0: A tím bych tento vstup skončil a řekneš to jenom mě takhle v soukromí, protože když se tam prostě ještě takhle odstěhuje dalších nějakých pár mezulánů na důchod, tak už tam nebude tak hezky.
1: To je pravda. Tak to je tam několik zemí.
0: Ale, tak čekej, tak já dám víc muziku a ty mi to řekni, jo?
1: No, tak budeš, jako asi nebudeš úplně překvapený, co tam je, jo. Ale hele, na pátém místě je Chorvatsko.
0: Ano.
1: Pak je tam Španělsko. Potom můžeme, kdyby chtěl něco exotičtějšího, do Malajzie, to je na třetím místě. Potom můžeme, pokud máš radši chládek, což ty máš, tak je tam Irsko, že bychom mohli takhle v důchodu prostě pokuřovat a koukat se, jak venku prší.
0: To by mě vůbec nevadilo.
1: A když se vyčasí, tak půjdeme v holinkách na pivko.
0: Ano, ano. No, takhle, když prší, tak hrajeme hru.
1: Ano.
0: A když se vyčasí, jdeme na pivo.
1: Ano. Přesně tak.
0: To mě zní jako docela dobrý plán.
1: No.
0: Ještě něco tam máš?
1: No hele, na prvním místě je Portugalsko.
0: Jo, ale tam mluví to v divnou řeči.
1: No právě, to je můj zásadní problém s portugalskými portugalština.
0: Portugalština. To je takový šušní.
1: No je to takový chváši já. Nevím. To mě od toho právě taky odlákává.
0: Tak teď jsi mluvila trošku jako mandarinštinou, ale to už je něco jiného.
1: To tam není na tom seznamu.
0: Není. Mandarinky tam nejsou.
1: Nejsou.
0: Dobře. No tak jo, ale tak jako, hele, Portugalsko, mě to nezní úplně jako špatně.
1: Ale zase, když se přestěhujeme do nějaký komunity, kde už budou jako důchodci expati.
0: Tak by to dokonalo, takže bychom se tam prostě
1: normálně... No, že se nemusíme ani učit cizí řeči. Ne.
0: Jo. My tam budeme... Nás je tady víc, koukejte se naučit to.
1: Přesně
0: jako
1: tak.
0: Jako vy, česky.
1: Jo. Vraťte se, odkud jste přišli. Do vedlejší vesnice.
0: Hele, ale Irsko mě nepřipadá jako úplně špatný.
1: Co, to ti přijde jako dobrý nápad, jo?
0: Jo, za mě, jo.
1: Já jsem teda chtěla někam do tepla, no, ale tak co, no, tak se budu často stěžovat na bolavý koleno.
0: Takhle,
1: ježiš,
0: hele.
1: Ježiš.
0: Opět se vracíme k tomu, že až ty půjdeš do důchodu, tak já už tady dávno nebudu.
1: No, ty budeš v Irsku, já budu jezdit za tebou.

0: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
4: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kráji zamíchy.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
12: A pro co?
11: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
12: Jasně, co mi vybereš?
11: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
13: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
16: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
18: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Leto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
17: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Music. First.
3: Express FM.

0: Tohle byl Užel, jmenil Angel Trnte. Od 1. října se začnou prodávat lísky na Glastonbury, ano, které mělo letos volno, aby si tam všichni odpočinuli, i ta příroda okolo, protože to tam je vždycky ošlapaný od těch lidí. A poprvé vstupenka na víkend, bude stát 408 liber. Je to asi o skoro 30 liber víc nežli normálně, ale je to na víkend. Není to na vlastně od středy až do neděle, ale jenom prostě pátek, sobota. Jestli jsem tomu dobře porozuměl. Už se šušká, kdo by tam měl být, ale jsou to samozřejmě jenom zvěsti, protože asi tam mají nějaký okýnka umělci. Takže Harry Styles, Fontaine's DC a dokonce se mluví o Taylor Swift nebo Stevie Wonderovi. Tak Stevie Wonder by mohl být, ale Taylor Swift by byla možná třeba už pro někoho hodně jako zajímavý jako jméno.
1: Tak Stevie Wonder by tam asi nebyl, předpokládám, v roli takového toho headlinera na té hlavní stage. Myslím, že tam bývá někdy odpoledne jeden ten, nemyslím, že to je sobota, nemyslím, takovýho, že tam bývá nějaký tady ten jakože slot pro legendy, jo, mám pocit. Takže to předpokládám, že by bylo asi pro něj.
0: Je to tak. No a od 1. teda října se to začne prodávat. Vstupenky na ten jako běžný vstup se potom budou prodávat o pár dní později, takže v podstatě vstupenky s cestováním autobusem. Jo, to jenom abyste, že to máte i s dopravou, tak jo, abyste viděli, jo, že kdybyste si jako chtěli si odpočinout třeba i od těch českých festivalů a všechny ty peníze, které byste dali za všechny naše festivaly, tak můžete utratit za jeden britský.
1: Jo, byste chtěli prostě festival v českém bahně vyměnit za festival v anglickém bahně, tak můžete.
0: To ale anglický bahno, to je úplně, jiný bahno.
1: To je úplně jiný bahno, to si můžete jako rozetřít.
0: Kam chcete?
1: Ono to má super účinky na pleť.
0: Jo, na pleť.
1: Na pleť.
0: Na pleť.
1: Hned jak se to umeješ, tak to bude mít skvělý účinky. A nejdřív si myslíš, napadla, aby si to umel, že?
0: Ano, ano, ano.
1: A pak to bude mít ty účinky. Ale potřebujete taky ještě nějakou velkou vlajku sebou. Na Glastonbury nemůžete bez mávání.

0: Express Filmex.
1: Znesvážení bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia. A měli u toho kamery. Spoustu kamer. Film Oasis Don't Look Back in Anger, který se ještě letos objeví také na platformě Disney+, je napůl koncertní záznam a napůl dokument o odpuštění, plný emocí, a to hlavně těch chlapských, takže divák při sledování nedostane šanci být cynický po Gallagherovsku. Snímek sleduje Liama a Noela během monstrózního společného turné, které k naší lítosti minulo pevninskou Evropu. Dokument nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost posledních let a zachycuje jedinečnou atmosféru i emoce, které prožívali členové kapely i jejich fanoušci po celém světě. Přináší exkluzivní záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než 20 letech. Vedle světového turné film zkoumá také hluboký emocionální dopad tohoto mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi.
2: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? The sense of what it meant to people. I heard you say. Loud on words, beautiful people.
1: Do kin míří také povedený mysteriózní a akční sci-fi thriller Hope, který je jedním z nejdražších jihokorejských filmů všech dob. V odlehlé vesnici Hope Harbor dojde k sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Policejní náčelník a policistka se vydávají zjistit, co se stalo. Mezitím se do nedalekého lesa vypraví také skupina lovců, aby záhadnou bytost vypátrali. Brzy se však z lovců stává kořist. Nic není takové, jak se na první pohled zdá, a ze strachu se rodí nedůvěra, která postupně přerůstá v konflikt mezi lidmi. Události se začnou vymykat kontrole a zdánlivě izolovaný incident nabývá rozměrů katastrofy, jejíž důsledky mohou být kosmické.
0: Express Filmex
3: na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
3: Express.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
10: Kdyby byli stěhováci jako jakrbec, měli byste po starostech a žádný binec.
11: Změnili jste adresu,
12: stěhujte se bez stresu.
10: Naše rada zní:
13: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: Stěhovanikrbec.cz.
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto

Tohle byly Wedlek a Pokémon na Expressu 8.51. Dopravní komplikaci máme konkrétně, tedy pokud jedete po 10 Mišce, tak nájezd exit 75, tak ten je zavřený, protože je tam vybouraný nákladák a momentálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A pokud jedete po D6 122. kilometr ve směru na Karlovy Vary, tak je tam dopravní nehoda 3 osobáků a také v Brně se bouralo nákladák a dodávka s vlekem na D2 a to ve směru na Brno, tedy na příjezdu do Brna, takže se zdržíte od Bratislavy.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. V úterý večer přehlasovala hlasy 104 ze 173 poslanců veto Senátu, podle něhož je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Středomoří čeká od středy do pátku výrazná bouřková situace. Už ve středu zasáhnou extrémně silné bouřky oblast Baleárských ostrovů po sever Itálie, pro kterou vydal Estofex nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Ve čtvrtek a v pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně. Fotbalová Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělala změny v realizačním týmu. Ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Kolem. Nicméně dánský hlavní kouč Brian Priske má nadále důvěru vedení. V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přehaňkami. Postupně se to přežene od západu k východu. Přehaňky budou četnější, objeví se i nějaké bouřky, ale pak se vyčasí. Teploty dnes mezi 18, ale dokonce až 32 stupni.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: My se přiznáme, že jsme tady s Vaškem počítali nějakou takovou lehkou cestu na Glastonbury, kdybychom chtěli vyrazit. Tak, pro dva jsme teď na takových jako 60, ale jenom jsme tam dojeli. Máme lístek, máme místo na stan, který si musíme ještě teda postavit.
1: Plus ještě jsme ale nejedli a nepili.
2: No to jsme vůbec, ani jsme si tam nekoupili žádný vzpomínkový předměty.
1: Takže jenom je to 80.
2: Jenom jsme doletěli do Anglie, nějak jsme se přesunuli na festival. Tam ještě musíme najít místo, které bude hodně vzdálený od jakýkoliv brány. Tam si rozložíme stan a pak už můžeme jít se podívat na kapelu.
1: Jo, takže není to levná záležitost, jak jsem říkal, za všechny české festivaly, které by se dala jako ty peníze, kdyby zbyla všude, tak vlastně to dáš za jeden Glastonbury.
2: Myslíš, jo? Ale já si myslím, že oni dneska lidi už na těch kolorsech taky jako se rozhoduje, jestli jedou na dovolenou nebo na festiák.
1: Tedy je to taková dovolená, ne?
2: No v podstatě, jo.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Pašku, co děláš dneska od 19 hodin?
1: Co bych měl asi tak dneska dělat od 19 hodin?
0: No ptám se, jestli budeš koukat na ten Apple Keynote.
1: No asi se budu jako po očku koukat a jenom si tak řeknu, že jsem rád nakonec, že jsem byl přemluven, že si koupím ten poslední telefon, protože to bude asi poslední, co si koupím.
0: Protože skládačka za 60, 70, 80, nevíme, to za, samozřejmě to je zatím takový jako odhad, který vídám. Mm-hmm. Což ale takhle, není, co, je to jako cena, za který se prodává třeba Samsung skládačky, jo? To zase není jako, že iPhone to napaluje, nebo teda Apple napaluje jako cenu skládací iPhoneu, ono to takhle zkrátka tak nějak asi bude pohybovat. Co kromě skládačky první od Apple se předpokládá, že se dneska představí, tak to budou iPhony 18, ale jenom v té kategorii Pro a Pro Max. K tomu ukážu tenhle, zatím vidím dva názvy. Viděla jsem, že tomu říkají Ultra a viděla jsem i, že tomu říkají iPhone Duo. Mm-hmm. Že to má jako duální displej. Jak tomu budou fakt říkat, těžko říct.
2: Ano.
0: Myslím si, že vzhledem k tomu, že Samsung právě má tady ty ultra telefony, tak asi se tomu ultra podle mě nějakým způsobem vyhnou.
2: Takhle, já jsem nepříznivec těchhle z těch jakoby skládaček, protože chtěl bych vidět ten displej, jak bude vypadat za 2-3 roky používání, jestli to je prostě jenom ten telefon na 2-3 roky a víc už ne. Takže z toho bych měl jako velký strach, takže budu čekat, až jak to všechno dopadne. Třeba nakonec jako za 3 roky tomu přijdu na chuť, ale zatím teda moje pádlo mi stačí.
0: No mě zatím moje pádlo taky stačí, jediný co já koukám po očku je novej iPad nebo nějaký tablet, protože ten můj už je opravdu jako už je v takový té fázi, že se nedá v podstatě updateovat ten systém a už mi opravdu začínaly ty aplikace jako padat, tohle baterka už je úplně jako zabitá, že to ti vydrží, asi 2 hodiny se to nabíjí, aby to vydrželo 20 minut.
2: To
0: takže to mě jako čeká, tak já jsem na tu skládačku trošku čekala, že jsem si říkala, třeba bych to mohla udělat takhle, že já to používám třeba, já nevím, když třeba moderuju na akcích, tak tam mám scénář dneska.
2: Ano. Ano.
0: Na tom tabletu. Tak jsem říká, tak hele, kdyby to byla takhle ta skládačka, tak bych to jenom rozložila a měla bych to dva v jedno, mohla bych si to všechno takhle upravovat. Ale zase, když vidím ty ceny, tak mě to zase přešlo a samozřejmě taky ten zlom, ten ohyb, i když je to už mnohem lepší, tak pořád je to jako viditelný a taky se to jako obávám. Tak tohle asi takhle, jsem na to zvědavá, ale asi to vynechám. Co jsem ještě koukala, že budou ukazovat, jsou klasicky nový hodinky, viděla jsem nějaký náznak, že by měli ukázat jako keramický Apple Watch.
2: Že by ukazovali čas.
0: Hned potom, co ti ukážou, kdo ti volal, kdo ti co volajkoval na Instagramu a že máš vstát a že máš dýchat. Tak potom ti to hnedko ukáže, že je 9 hodin a 12 minut.
2: To jsou hodní.
0: Hele, už jakoby musím říct, že už tam začínají dávat docela zajímavý funkce.
2: Jo?
0: Že mě to začíná zajímat. Už jako to říkám dobrý.
2: Dobrý.
0: A podle mě by tam mohla být i nějaká nová to, že by ti to třeba řeklo, váš telefon je již dlouho rozložený.
2: Jo.
0: A nebo naopak, vlastně ty chceš, aby... Ty chceš, čím se ti to míň ničí, když to je rozložený, ne? Než když to jakoby lámeš, že jo? Takže možná ti tam budou dávat
2: upozornění.
0: Myslím,
2: že když to je právě složený, tak...
0: Rozevřete svůj telefon.
2: Roztáhněte ho.
0: Roztáhněte.
2: Koukejte to na nos roztáhnout.
0: Roztáhněte. Měl uvolněný pant.
2: Jo.
0: Takže dneska od 19 hodin a samozřejmě zítra předpokládám, očekávejte, že až otevřete oči, tak to na vás bude všude vyskakovat, co novýho Apple
2: představil. Já jenom tak tajně doufám, že některé věci, po kterých jsem tak jako po očku koukal, že by mohly zlevnit. Já vím,
0: to bylo hezký. To jsem
2: celý.
0: Ale ne, tak když ukážou novou generaci, tak ta stará většinou o trošku zlevní.
2: O trošičku.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
8: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás factoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No, tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
13: Izomat stavebniny.
14: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Alison Goldfrapp, So Hard, So Hot. To, co dělala Chapel Roan a vlastně už nedělá, což je jako to podepisování těch všelakých sitkaret a fotografií a kdesi cosi, kde už tomu není jako vůbec nakloněná, tak zrovna včera tohle to oznámil Tame Impala.
1: Že už taky nebude podepisovat.
0: Že už taky nebude, protože většinou ti lovci autogramů k tomu ještě navíc využívají svoje děti a většinou to bývá takový dost agresivní, takže on už teďka skázal svým jako fanouškům, že místo toho, aby na ně čekali někde vzadu za halou, někde u parkoviště, že žádný podpisy jako dávat nebude s tím, že mají je domů a mají se v pohodě dostat jako a bezpečně domů. Aha. Ono už ho to předtím jako nějak moc nebavilo, jak jsem tak pochopil, a teď už tomu udělal úplnou přítrž. Takže od něj už žádný podpis nikdo asi nedostane. Takhle samozřejmě, že bude někde nějaká akce podpisová. Ale takový to, že jedeš na koncert a potom vyběhneš někde a tam se okolo tebe potom sletí vlastně ta banda těch lidí, kteří chtějí podpisy, kdo by nechtěl.
1: Což je dobrá zpráva pro všechny sběratele.
0: Ano.
1: Protože tím pádem bude méně podpisů.
0: Ti, co už mají, jsou spokojení. A ti, co nemají, ale přeci jenom ho získají, tak budou mít takovou raritku.
1: Mm-hmm.
0: Ja, takže takhle, no. Je to... Zrovna včera k tomu prostě dal takovýhle status. Takže takhle, chceš být... On vlastně jako chtěl dělat hudbu, protože ho to bavilo.
1: Jasně.
0: Najednou s hudbou seš slavnej a ne každý tu slávu úplně jako rád přijímá.
1: Jasně, měl hospodu, ale chodili mu tam lidi prostě. No.

0: Seriál Ulice, naprostý fenomén televizních obrazovek, tenhle ten nekonečný seriál, ve kterém někteří herci už se stihli vrátit jako dospělí, když tam původně nastoupili jako děti, tak dlouho už ho sledujete, 20 sezon. Moje babička milovala Ulici, když u nás byla třeba na návštěvě v Praze, tak normálně se večer nesmělo nikam chodit. Nebo když jsme někam šli přes den, tak jsme museli být včas zpátky, aby se stihla Ulice. Opravdu jako nedělám
1: jako
0: si srandu.
1: Jakože jdeš někam sní a musíš se potom vrátit.
0: No,
1: jako,
0: jasně.
1: Já myslím, jako, že ty nesmíš nikam jako
0: no ne, tak když máš u sebe babičku, tak ani ty nikam nesmíš, protože chceš být s ní doma, že jo? Ale ona ani nikam nechtěla, protože ona se potřebovala dívat na Ulici.
1: A dobře.
0: A když jsi šel takhle jako odpoledne někam, tak ona potom už kolik je hodin, ale musíme být na Ulici, musíme být zpět. Lebo tento týždeň něco se tam řeší, prostě nevím, nějaký neuvěřitelný drama, něco současného.
1: A víš, co ta bába Niklová řekla?
0: No, to je neskutečný, to je neuvěřitelný. Ano, no a samozřejmě součástí, právě jak už jsem říkala, tohle toho neuvěřitelného seriálu, nekonečného, jsou taky herci, kteří spousta z nich, právě jako třeba právě paní Niklová, jsou naprosto legendárně obsazený. Stejně jako Lumír a spousta dalších. Kdo se stará o tenhle ten casting, tak to je castingový režisér Alois Ponížil, který je právě tento týden hostem pořadu Express Star a nepřišel sám.
1: Koho si vzal sebou?
0: Vzal si sebou, prosím tě, Báru Motlovou.
1: Aha, a co tam bude dělat? Jo, ona bude odpovídat na otázky, ale ona se tam zahraje, že jo?
0: Ona se tam i zahraje právě, jo. Ona asi bude vysvětlovat, jak se to stalo, že ji nakastoval.
1: Ano, ano. Ale jsou také herci, které do castingu, do obsazení těch seriálů vlastně nemůžete dostat.
2: Samozřejmě takový lidi jsou a mají proto různé důvody. Konkrétně u té Ulice, tam je jedna specifická skutečnost, že to je dlouhodobý projekt a vím, že pro spoustu herců to je opravdu nepřekonatelná záležitost. Jo, a odmítnou to často velmi zdvořile, řeknou, hele, nezlobte se, prostě pro mě to není, abych se uvázal na rok, na dva, na víc. Jo, mám takhle nějak nastavený život, funguju jinak, nezlobte se, nevezmu to. A já to vím, jo, já vím, že ne na každého herce v České republice dosáhnu právě z těchto důvodů.
1: Takhle, jsou herci, kterým vlastně se platí složenky sami a pak jsou herci, kteří prostě hold taky jako...
0: Pak jsou herci, kteří by se možná i ponížili před Aloisem Ponížilem, aby mohli hrát v Ulici.
1: Jo, ale takhle, jsou taky herci, kteří začínají. A jasně. Prostě tady to je pro ně příležitost.
0: Já bych to i vzala, kdyby mě Alois tady požádal, tak kdyby mě tady objevil, ale my jsme se minuli bohužel, takže mě nemohl objevit pro seriál Ulice, já bych to vzala.
1: Tak víš co, řekneme Michalovi,
0: jo,
1: aby tě nakontaktoval, jako, že by potřebovali, co bys tam tak mohla hrát?
0: Nevím, Řeznici třeba. Si myslím, že by byla super Řeznice.
1: Tak Pekárna tam je, co já si pamatuju, to no. Je právě ta Niklová.
0: Ale... Jo, teď je tam nějaká cukrárna, ale cukruška. Podle mě je taková... Nebo mohla bych být i v hospodě, ale tam už je to docela taky jako zapikolovaný ty lidi, co pracují v hospodě.
1: Ale mohla bys být nějaká taková jako herdek brigádnice.
0: Jo, herdek brigádnice bych mohla být. To by bylo dobrý.
1: Jo, celý...
0: A jednu dobu tam byla ta truhlárna, tak ještě v truhlárně si myslím, že taky bych se jako...
1: Hrom do police.
0: Taková hrom do police.
1: Pak by tam mohlo být kovárna, co bys tam mohla dělat.
0: Něco takového.
1: No, chtěli jsme vám říct, že už je to na webu a jinak dneska po 19. hodině celý rozhovor ve vysílání Expressu.
3: Express Star.
4: Na Expressu.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
7: A pro co?
6: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
7: Jasně, co mi vybereš?
6: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
0: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na Vakových nádražích a v pražském metru.
8: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladů.

0: se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Tohle byla Jessie Ware a společně s ní také Roisin Murphy. Dopravní nehody, které máme hlášeny, je v ulici Římská, tady bavíme se o Praze, také jugoslávských partizánů. Komplikace je také v Mělníku, ulice Pražská. A pokud jedete třeba přes D7, tak odbočka u Chomutova, tak ten nájezd je tam uzavřen, protože se tam vyboural nákladák, je tam převrácený a ten nájezd je tedy neprůjezdný. A je to ve směru na Prahu. Tak tolik tedy informace z dopravy.
1: Express FM. Novinka.

Jungle. Someday, somewhere.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu Lidl v Kladně. Místo převzal majitel likvidaci požáru, který způsobil zkrat na elektrostanici. Elektroinstalaci vyhlásili v úterý večer. Škoda způsobená požárem podle odhadu dosáhla 120 milionů korun. Nové pobočky ruských domů se otevřou v Arménii, Keni, Demokratické republice Kongo, Mali, Svatém Tomáši a dalších. Oficiálně mají ruské domy propagovat ruský jazyk a kulturu. Ve skutečnosti šíří propagandu a často tvoří zázemí pro ruské agenty. Cyklista Matias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silniční mistrovství světa Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem. V Čechách bude dnes zataženo až oblačno s lokálními přehánkami, až se to všechno přežene i s těma bouřkama, tak by se mělo zase vyčasit. Teploty od 18 do 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: No, my jsme tady. Pěkné středeční ráno, i dnes po 10. hodině nepřichází k mikrofonu Míša. Není to ale z nějakého takhle. Včera jsme jí trošku podezřívali, že si chtěla udělat hezký den, že má být poslední den těch 30 stupňů, ale bohužel se jí to nějak rozjelo, ta nemoc, ono se udělalo i hezky
1: sluneční
3: dneska.
1: Sluneční nemoc.
3: Takže dneska jsme tady ale jenom do 11 a potom nás vystřídá Berča Kloušková, která ale už je taky bohužel trošku na odpadnutí. Doufám, že ta se z toho dostane, nebo že se nějak holky vystřídají.
1: A včera vypadala ještě dobře.
3: No, ale už tady taky chodila, už chtěla jakoby vitamínky a ona už v sobě měla takový ten, jak ti to potlačuje ty příznaky.
1: Jo.
3: Protože ona právě říkala, že se chtěla jít ještě koupat, že má být ten poslední hezký den a že takhle s tou rýbičkou nemůže. Takže pozor ještě navíc.
1: Já mám v bazénu pořád 33.
3: Něco lítá, tak ať to nechytíte.
1: Já mám v bazénu pořád 33.
3: Jo, hele, a vidím Charlie XCX, tak vím, co si máte vzít na tur na sebe, poradím.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: se už připravuje, v podstatě to má už jako za pár a odstartuje její tour k albu Music Fashion Film. Charlie XCX nezahálí tak jako postupně pořád vydává nějaké informace, nějaké fotky, videa. Když byla na Dovče, tak taky jsme pořád jako viděli, co dělá, rozhodně se jako nefláká, nikam se neschovává, chce, ať se kola točí dál. Mimo jiné teda prozradila, že jednu dobu to vypadalo, že to album se bude jmenovat jinak, a to New York, Paris, London. Mm-hmm. Ale potom se to teda nakonec ustalilo na Music Fashion Film. No a samozřejmě, tak jako u alba Bread, bylo v podstatě naprosto jasné, v čem jít na koncert, protože dneska je pro fanoušky běžné, že tak nějak chtějí s tím svým interpretem sdílet zrovna tu jeho éru, kterou oni procházejí, nebo pokud má někdo víc ér, tak oni chodí na ty koncerty v té své oblíbené a podobně.
1: Chtějí být sladěný.
0: Chtějí být sladěný, samozřejmě. Takže potřebuješ si udělat fotky a videa.
1: Mluvíš teďka jako o oblečení, což znamená, že jako má nějaký dress code?
0: No, ona to taky nenazvala jako dress code, spíš byla taková, hele, ptáte se mě, co si máte vzít, tak tady vám dávám tipy. Tak pokud byste jeli teda na nějaký koncert, tak první z těch tipů, co Charlie XCX dává, vemte si nějaký starý tricho a udělejte si v něm hromadu děr.
1: Jo.
0: V podstatě ho jako rozřešte na cáry. Takže nechám to na vás. Má tam zrovna, můžete kouknout samozřejmě na její sociální sítě. Buď má tam taky jako bílý velký tričko, který samozřejmě vypadá, že už opravdu mělo být jako kdysi mělo tričko životnost. Mělo několik těch cyklů a potom už se byl v takové té fázi, tričko se rozstříhá, utírá se s ním prach.
1: Jo, jo.
0: Tak už je takový od někdy starší budou pamatovat.
1: Viděl jsem to Pupika, co jí kouká.
0: Takže koukal jí Pupik, takže na to, má na to takový jako spíš kolečka, to jako vypadá rozřezaný. Ale předpokládám, že si klidně můžete vzít, a to si myslím, že je taky takový nějaký 80-kový trend. Pamatuješ, když byli, že si měl tak jako poprsa to tričko bylo v celé, nebo teda ty jsi to asi neměl, ale holky to měly. Že poprsa to bylo celý a potom se to jako rozřezalo na takový cáry a někdo si to třeba ještě zaplítal, nebo že na tom byly uzliky nebo něco takového.
1: Já to nenosil, ale pamatuju si to. Na těch holkách jsem to viděl samozřejmě.
0: Ano,
1: to nešlo přehlídnout.
0: Tak to si myslím, že by taky ještě mohlo být fajn, že by to odpovídalo tomu dress codu. A nebo celkově ještě říkáš, že vlastně takovým jako tématem té tour a té desky je, že vezmeš něco jako starého a nějak to jako přetvoříš v něco novýho, jo. Ona zase nechtěla použít podle mě takový ty slova jako nějaký upcycling, nebo taky, aby to nevypadalo, že vzala starý písničky, zamíchala je a...
1: Jo.
0: Tak oni raději používají takový to jako reinvent a tyhle ty jako
1: těm
0: slůvka.
1: Starým věcem vdechněte nový život.
0: No, nový život, takže a tam jsem zase ukazovala nějaký šaty právě, který používali už při albu Bread, ale jsou teď jako přešitý a bude je používat i tady na tý tour.
1: Jo.
0: Tak tohle to je v podstatě dress code nebo ten nápad toho, co byste mohli mít na sobě, pokud vyrazíte někam na nějaký koncert Charlie XCX v tomto roce nebo v této éře.
1: Samozřejmě se bavíme o holkách, kluci asi půjdou normálně.
0: Takhle, já si myslím, vzhledem k tomu, že Charlie XCX má velké množství homosexuálních fanoušků, teda jako gejů, tak si myslím, že gejové půjdou hodně v těch roztrhaných tričkách.
1: Jo.
0: Že půjdou jako hodně vdírkovaným. Nejenom, že jednu dobu hodně jako frčeli, navíc, ale to bude spíš taky jako pletený. Ale myslím si, že kluci půjdou hodně s odhalenými pupíčky.
1: Jo. To mně přijde jakože, ale tak já to nebudu hodnotit, jakože mužům vstup zakázán.
0: Ne, to vůbec ne.
1: Já jsem se ptal, jako, že chlapi půjde asi jako normálně, nebo jako
0: tak
1: ten, jako takový ten doprovod těch holek.
0: Tak, tak myslím si, že normální kluci, co budou se s normálníma holkama a budou pouze doprovázet svoji dívku.
1: Tak ty
0: dívku,
1: budou stejně stát někde vzadu a popíjet
0: tak
1: někde
0: Tak ty budou
1: pivko.
0: Někde tam mají v džínách a v tričku s šiltovkou dozadu, prostě tam budou někde stát a...
1: Dobrá.
0: Nečum! Ne, to je v pohodě, nemůžu, že jsem chtěl říct, že tvojí holce to moc sluší dneska. Jo, v pohodě, klidně se bavte.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci mapy.com.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
9: A pro co?
8: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
9: Jasně, co mi vybereš?
8: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
10: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300
13: Express. Music first.

0: Big Buck na Expressu. Jaha, ano, 10.27. Kdy jsi dělala papíry na motorku?
1: Nikdy.
0: Nikdy. Ty jsi dělala jenom na auto a tím se dostala rovnou na...
1: Ano, já nemám na motorku.
0: A dělala se to teda, předpokládám, v 18 nebo nějak
1: později? Ne, já jsem dělala později. Já jsem třeba dělala, podle mě, až tak v 25 třeba, možná i později.
0: Odložený stav.
1: Ano.
0: No, takže ty by si nespadala do té skupiny. Teďka třeba totiž ve Finsku udělali to. Tam sice můžeš jezdit jako dřív s autem. Mm-hmm.
1: Jako dřív než v 18.
0: Dřív než v 18. Nicméně, tam vlastně jako mladiství, kteří budou jezdit autem, tak nesmí jezdit v noci. Mm-hmm. Oni budou mít dokonce povinnost mít označený auto. Bude to taková žluto-zelená, takový jako šestiúhelník.
1: Jasně, jo? Tak jako když mají někdo takový to Z-ko, jo?
0: Jako když máš Z-ko, přesně tak, tak to oni budou mít za oknem. Nesmí to dát pryč, protože jinak by přišli o papíry úplně.
1: Aha.
0: Jo, že by jim to tam sebrali. A hlavně teda nesmí jezdit v noci. Což mě přijde jako docela jako dobrý nápad. Ve Finsku, nevím, jak tam na tom jsou, teda úplně si nejsem teďka jistý, se slunečním svitem,
1: no,
0: ale myslím si, že v rámci
1: nic
0: tady jako... Co?
1: Tam nemají moc možností jezdit. No,
0: takže se tam asi moc nezajezdí, ale jako dáš nějakou příležitost, ale vlastně velmi omezenou. A platí to od teďka jako od října. Takže si myslím, že ty mladiství tam trošku jako přijdou zkrátka, ale na druhou stranu však budou mít času dost se vyjezdit, že jo? Kolik ty máš už najeto teďka třeba na svým mopedíku?
1: Tak tady ten můj mopedík má teď kolem, myslím, že já mám 23 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A to už je
0: a kolik
1: můj,
0: je tvých?
1: To už je můj třetí mopedík. Já jsem ho kupovala novej.
0: Aha.
1: Já vždycky jakoby koupím novej, prodám lehce ujetej.
0: Takže
1: a zase koupím novej.
0: Po první majitelce?
1: Po první majitelce, ano. Takže teď mám nějak 23 a ten předchozí jsem taky nějak prodávala vždycky kolem těch 25 tisíc jako většinou.
0: No, tak ty už máš střídám. Taky pěkně nalítáno.
1: Teda na motorce. Takže na těch skutřích mám něco takovýho, no.
0: Takže ty by si už tu značku nepotřebovala, no. Co?
1: Ale na motorku se bojím, no.
0: Jako na velkou?
1: No.
0: Jakože bys na mašinu nějakou?
1: No, já jezdím trošku...
0: Na nějakým ninjovi.
1: Takže kdyby to mělo trošku větší sílu, tak bych asi brzo byla...

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život. Music.
10: First. Express FM.

0: No, jak jsme viděli teda naši Veroniku, tak možná za ní budeme tahat i další ještě šichtu.
1: Takhle, zítra tady budeme, jenom nevíme, víme od kolika, od 7, ale nevíme do kolika, uvidíme.
0: Taková velká neznáma.
1: Doufáme, že holky se nám brzo uzdraví, vy nám taky držte pěstí a samozřejmě i jim taky pro štěstí a pro zdraví. Veronika tedy již po 11. hodině tady u nás na Expressu a my se těšíme zítra od 7 s Vaškem.
0: Dobrou.
1: Čau.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Včera v Česku padly teplotní rekordy na 127 stanicích. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Po tropickém dnu následovala také nezvykle pozdní tropická noc. Představitelé New Yorku po útocích z 11. září věděli, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního střediska je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví. A přesto ujišťovali veřejnost o opaku, prohlásil nynější newyorský starosta Zohran Mamdani. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál s domácím Benem Sheltonem. 23-letý Alcaraz se v New Yorku představil po 4měsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. V Čechách dnes bude zataženo s teplotou kolem 18 stupňů a od jeho západu se přidá déšť. Moravu a Slezsko čeká naopak slunečný den s tropickou teplotou do 32 stupňů Celsia. Po 11. hodině vás od mikrofonu Rádia Express FM zdraví Veronika Kolousková. Krásné středeční dopoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak tohle je novinka od Jamieho T z kapely DXX, jmenuje se 3310. Viděla jsem teď na TikToku video, kde Jamie T vysvětluje vlastně původ toho názvu a říká 3310. To je prostě a ukáže banán. 3310 je podle mě Nokia 3310, nostalgický symbol. Byl to model, který vyšel v roce 2000 a pro Jamieho T to může znamenat jakýsi symbol mládí nebo jako teenage let, kdy všechno bylo jednodušší. Jamiemu T v tom roce 2000 bylo 14. Ještě jednou vám hezké dopoledne, nezvykle přeje Veronika. Vysvětlím, proč jsem tady, co tu dělám, proč tu není Míša. Míša je nemocná, má teplotu, tak se omlouvá, takže my jsme si, každý z nás, jsme si tu šichtu roztáhli na 4 hodinovku, takže mně připadl termín 11 až 15, tak tu spolu budeme 4 hodinky. Míše přejeme, jak se brzo uzdraví a jdeme si hrát dál. Budou tu Sports, Drama King a taky skupina Coldplay. Hezký poslech. Express FM.

0: Ta písnička od Jamieho T o té pravěké Nokii 3310 z roku 2000 mě přiměla zavzpomínat na ty první mobily, které přišly tehdy do Česka. No, v roce 1991 přišly první mobily, ale nebyly to žádný jako mobily do kapsy. To byly taky ty obrovský kufry přes rameno. Vypadalo to jako třeba, kdybyste měli přes rameno kazeťák. Tenhle ty první mobily vážily asi 4 kila a hlavně byly strašně drahý. Ten samotný telefon stál kolem 60 tisíc korun, aktivační poplatek byl dalších 10 tisíc korun, takže 70 tisíc, a to podotýkám, že v té době byl průměrný plat 3800 korun, takže tohleto si mohl pořídit jen opravdu bohatý člověk. Já si pamatuju, že náš tehdejší ředitel v divadle, Američan, měl tenhle ten mobil a já jsem na to koukala jako blázek, volal do Ameriky s tím, úplně jsem říkala, co tohleto je. No, každopádně k tomu masivnímu šíření mobilů v Česku došlo až v roce 1996. Já si pamatuju, že takový ty nezávislejší lidi, mezi který jsem se počítala, jsem byla tehdy na vysoký, tak se těm mobilům strašně zuby nechty bránili. Říkali, ne, já nechci být závislý, já nechci být k dostižení, já prostě tomu odolám, já nebudu mít mobil. Takže jsem odolávala, pak už jsem neodolala a samozřejmě můj model byl Nokia. Nikdy jsem se Nokia jakoby nevzdala na dlouho. Střídala jsem jeden model za druhým, vždycky, když došli, samozřejmě. A pamatuju si tehdy, že mi v Matrixu, to je dnešní Storm, v klubu na Žižkově mobil ukradli a tehdy s námi vysílal Bořek Slezáček a já jsem se mu stěžovala, že mi ukradli mobil, a on druhý den přišel, zlatý člověk, položil přede mě asi 6 mobilů a říkal, tyhle se mi válej doma, tak si vyber. Tak já jsem si vybrala takovej krásný bílej pod svícenou, opět Noky. Takže děkuju Bořkovi ještě zpětně, nezapomněla jsem na tohleto, nezapomněla jsem, jaký je zlatý člověk. Pokračujeme dál, dáme si Codaline, dáme si Barrikán Swim. Pokud máte nějaký vzpomínky na starý mobilní telefony a na to, jak se tehdy volalo, tak klidně mi to napište, budu za to ráda. 602604903. No a jdeme si rád.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
6: Na kráji zamíchej a chutnej. Mňam, mňam, mňam.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Express FM.

prostoru se objevil nový terminus technicus a je to technicus sociální jetlag. Co je to sociální jetlag? Zkuste si odvodit, jetlag víme, co je samozřejmě, když jsme úplně jako mimo, jak má tohy, když se nám změní prostě časový prostor. No ale sociální jetlag je vlastně stav, kdy se snažíme nutit naše tělo fungovat jinak, než nám říkají naše biologické hodiny. A mezinárodní studie říkají, že se to týká 46% světové populace, což jako půlka lidí prostě vstává dřív, než bych chtěla, to jsem já. Já bych klidně spala do 10, kdyby mi to šlo, kdybych mohla a chodí spát třeba dřív, než bych chtěla. Zase mluvím o sobě. Já bych chtěla chodit spát ve 2 a vstávat v 10. Prostě takhle to mám od malička, takhle už jako malinký děťátko jsem prostě ťukala rodičům na dveře, když tam sledovali nějaký detektivky nebo horory, že chci se koukat s nima. No, prostě tak to je, takže sociální jetlag. Jsme zase o něco chytřejší dnes a hrát si budeme Sela Siu a její příspěvek o duševním zdraví, jmenuje se to podle antidepresiv, jmenuje se to Pills. Express FM.

Rock the House, to byla skupina Gorillaz. Byl překonán světový rekord v dálkové lukostřelbě, a to po 29 letech. Překonal ho o 80 cm 60-letý maďarský lukostřelec Josef Monus. Tahle ta lukostřelba na dálku, to jako vystřelíte ten šíp a vůbec nevíte, kde až dopadne a co zasáhne, jo? Takže se ta soutěž, ve které padl ten světový rekord, konala v Nevadě na dně vyschlého jezera obrovského. A představte si, že ten Josef Bonus vystřelil svůj šíp, který dopadl ve vzdálenosti 1063,5 metru, takže kilák a něco. Neuvěřitelné. Jdeme si hrát dál, Ten Years. Express FM.

0: Včera jsem tu dělala takový výčet festivalů na tento víkend, protože léto venku, festivalové léto, ještě není u konce. Ještě si můžete užít festiák tak jako v létě, no ale zapomněla jsem úplně na Vimperk 26, protože tam už pozítří v pátek začíná festival se skvělým obsazením. V sobotu například vystoupí Vypsaná fixa, Vladimír 518, Gufrau, Mat 213, Past, Ventolin, v pátek tam budou Tajge a další a další a další. Podívejte se sami na program. No a když byla řeč o Gufrau, tak za chvíli je tady máme.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovod. Program Moon Club, dlouhá 26. Express.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaro příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.

0: SFM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo dnes slavnostně otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun, přičemž většina nákladů byla financovaná z dotací Evropské unie. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. V Oslu začal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna v 89 letech. Obřadu se účastní členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Argentinský fotbalista Lionel Messi je aktivní i mimo trávníky. Nově podle španělských médií kupuje tamní druholigový klub CD Eldenze. V Čechách dnes bude zataženo s teplotou kolem 18 stupňů a od jihozápadu se přidá déšť. Moravu a Slezsko čeká naopak slunečný den s tropickou teplotou do 32 stupňů Celsia. Bylo 12 hodin, ze studia Rádia Express FM vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký den.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: Teď mi do studia volala nějaká starší paní, jestli bych jí neporadila se strašilkami. Přátelé, já vím spoustu neužitečných, nepotřebných blbostí, ale ohledně strašilek fakt nemůžu sloužit. Ale co vám můžu říct, a to není nepotřebná věc, je to, kdo má dneska svátek a jsou to Daniely. Všechno nejlepší vám přeju, vždycky nevím, Dana, Daniela, musím zjišťovat, ale stejně tak jako Petr, kdy má svátek, taky musím zjišťovat, ale každopádně přeju, ať si užijete hezký sváteční den. No a jdeme dál. Pustíme si Ellie Goulding, Black Prada Dress, a když jsme u té módy, tak vám za chvíli prozradím, jak se můžete zdarma zúčastnit komentované prohlídky s Janem Černým, tedy Janem Societe, jedním z aktuálně nejslavnějších a nejvyhledávanějších českých modních návrhářů.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: Český modní návrhář Jan Černý má od února v brněnském umělecko-průmyslovém muzeu svoji první samostatnou výstavu. Ta výstava se jmenuje Flow State. Co to je Flow State? Já tomu říkám zóna. Je to vlastně stav, kdy se během tvorby nebo jakýkoliv jiný činnosti dostanete nebo ponoříte tak hluboko do sebe, že přestanete vnímat okolní svět, i běh času, zapomenete pít, jíst, dojít si na záchod a tak dále. Tohle to je naprosto výjimečný stav, kdy se vám můžou podařit ohromné věci, protože ten stav vám dává pocítit, že je to pro vás absolutní posedlost a to je dobře, to je vždycky dobrý znamení. Každopádně, ta výstava potrvá až do konce ledna, ale tuto sobotu máte jedinečnou příležitost zažít komentovanou prohlídku této výstavy úplně zadarmo. Ty komentovky budou 3 s Janem Černým. 15.30, 16.30 a 17.30. Vstupné na výstavu je taky úplně zdarma a potom vás ještě autobus odveze do haly 76 na takzvaný Nebál. Takže, co musíte udělat pro to, abyste se tam dostali? Kapacita je 50 lidí na každou komentovku. Teď to bylo oznámeno, takže myslím, že ty vstupenky ještě jsou. Vidím tady na Go Out, že jsou. A najdete to jako komentovaná prohlídka Flow State. Tak pokud jste z Brna a okolí, honem rychle do toho, než se to prostě rozebere. Za malou chvíli tu budeme mít novinku od skupiny Fontaines DC, Marien, a pustíme se taky Disciples.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
4: Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní,
6: Stěhování Krbec všechno zařídí.
7: stěhovanikrbec.cz.
8: Stěhovací a vyklízecí služby.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: To byla muzika z Norska, Ralph Myers and the Jack Herrens Band. A teď se jdeme podívat na dnešní večerní vysílání, protože je středa a ve středu od 19. hodiny můžete u nás slyšet takový televizní speciál, jmenuje se Express Star. Jeho moderátorem je Michal Plšek, který si zve do vysílání různé televizní tvůrce, ať jsou to herci, scénáristé, mohou to být producenti, mohou to být režiséři a tak dále. No a dnes bude řeč o nekonečném seriálu Ulice, který má za sebou už víc jak 20 sezon a nějak výrazně nekolísá jeho sledovanost, stále se drží na popředí diváckého zájmu. No a Michal si pozval na dnešní den hosty dva. Jednak castingového režiséra televize Nova Aloise Ponížela. To bude velmi zajímavé. A ještě jednu z nejnovějších akvizic seriálu Ulice, herečku Báru Motlovou. O čem bude řeč? Například o tom, když do seriálu vstoupí nová postava, jak je důležité, nebo jak jsou natěšení nebo zvědaví na to, s jakým zájmem nebo sympatiemi se setká ta nová postava u diváku. Alois Ponížil.
1: Vždycky se trošku jako přemýšlí, jak ten divák bude reagovat. To je vlastně neustálý věm, který autoři ty Ulice mají. Pořád jakoby to nějak jako řešíme, co na to řeknou lidi.
2: Ale myslím si, že asi ne v tom smyslu, jako že tvoříte figury, které musí mít lidi rádi, že jo? Tam
1: no,
2: se musí prostě provokovat. Tam no, se to musí
3: emoce nemusí být jenom kladné.
2: Ty antenky se pořád musí jako kořenit, že jo? Takže to si myslím, že přesně jak jsem říkala, ať je to jako milá holka, tak si myslím, že ty vody jako dost rozvíří. No.
0: Tak to byla Barbora Motlová, která v Ulici stvární novou postavu Sandry Středilové, takzvané Kraslice. A jak říká, je to hodná holka, milá, ráda pomáhá, ráda se nabízí s pomocí a je taková prima. No víc už uslyšíte dnes večer od 19. hodiny v našem pořadu Express Star. Už teď si rozhovor můžete poslechnout v podcastu na našich webovkách expressfm.cz.
4: Express FM.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Express FM.

0: Poslouchali jsme nový single z nové desky amerických The Strokes, Reality Waits, kterou produkoval slovutný producent Rick Rubin. Není to první deska, kterou s nimi dělal. Rick Rubin nezná žánru, který by byl jeho jako nějakým předním, protože zprodukoval a vytvořil ikonické hiphopové desky jako License to Ill od Beastie Boys, Raising Hell od Run DMC, anebo It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back od Public Enemy. Produkoval ale také metalové nebo rockové desky Rain in Blood od skupiny Slayer, Blood Sugar Sex Magik od skupiny Red Hot Chili Peppers, Toxicity of System of a Down, ale taky popové desky 21 od zpěvačky Adele a další a další a další. Rick Rubin ví, co dělá, a proto ten vokodér u Strokes. Mnozí to nemohou zkousnout, mně se to moc líbí. Hrát si teď budeme Michaela Kiwanuku Cold Little Heart.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle soudu se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal. Později ale přiznání odvolal s vysvětlením, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost. Maďarsko opět zablokovalo jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Rozhodnutí vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských zemí. Česká tenistka Kateřina Siniaková společně s americkou parťačkou Taylor Townsendovou zatím ve čtyřhře žen na US Open válí a dnes zabojují o postup do finále. Proti belgicko-ruskému páru Elise Mertensová a Diana Schneiderová rozehrají zápas krátce po 22. hodině. A ještě zprávy o počasí. V Čechách je dnes zataženo s teplotou kolem 18 stupňů a od jeho západu se přidává déšť. Morava a Slezsko naopak zažívají slunečný den s tropickou teplotou do 32 stupňů Celsia. To byly zprávy ve 13 hodin. Pokračuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Kolušková. Hezký poslech na Express FM.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Magazín E15 uveřejnil nový žebříček nejbohatších miliardářů České republiky pro rok 2026 a nejbohatším Čechem je nově vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun. Více o dalších místech se můžete dočíst na Seznam zprávách. No a jdeme si hrát další muziku, budou to Weezer, Island in the Sun. U odpoledního vysílání vás zdraví Veronika, doufám, že se máte hezky. Express FM.

0: Festivalové léto se pomalu chýlí ke svému konci, ale festivaly se konají i na podzim. Je to například pražský festival Prague Sounds, který se ostatně dříve jmenoval Struny podzimu. Tento festival si na letošní 30. ročník připravil opravdu přepestrý program od rapu přes elektroniku až po současnou klasiku. Kdo k nám přijede, kdo k nám zamíří, tak to vám prozradím už za chvíli. Hrát tam budou Gracie Abrams nebo skupina Inhaler z Dublinu.
1: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Music First.
11: Express FM.

11 nezapomenutelných koncertů přinese letošní ročník festival Prague Sounds, který v průběhu celého listopadu na mnoha místech oslaví své 30. výročí. Prague Sounds jako vždy přinese koncerty jazzové, elektronické, rapové, ale i koncerty vážné hudby. Za sebe z programu samozřejmě vybírám elektronického kouzelníka Maxe Coopera, který si taky sám vyrábí fantastické vizuály, které míchá současně s muzikou, a Max Cooper vystoupí v prostoru Rudolfína. Nenechte si ujít. Jinak třeba hip-hop bude reprezentovat Koji Radical. V Lucerna Music Baru Koji Radical je britský hudebník, který spojuje grime s rapem, s alternativním hip-hopem a taky s mluveným slovem. Je to taky básník. No a ještě za všechny vyberu třeba Anušku Shankar, což je hvězdná sitáristka, která bude uzavírat Prague Sounds ve Dvořákově síni Rudolfína 22. listopadu. My si teď Anušku Shankar poslechneme ve skladbě Orange County od skupiny Gorillaz. Express FM. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love.

Bičin, to byly Piri and Tommy. Jedním z nejslavnějších poutních míst na světě je bez pochyby Santiago de Compostela, které leží na severozápadě Španělska. Toto svatojakubské putování, které má dokonce několik tras, je dokonce zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jen v loňském roce ten certifikát o absolvování této pouti získali 4000 Čechů a proto bude od začátku prosince zavedena mezi Prahou a Santiagem pravidelná letecká linka. Letadla tam budou létat dvakrát do týdne. Takto informace pro vás, kteří tuto pouť plánujete absolvovat. Jdeme si hrát další hudbu z Trumbelas a taky Diplo nebo Slow Pulp.

0: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Je 13.46, posloucháte stanici Express FM. Zdraví vás Veronika, přeju vám příjemné středeční odpoledne. Teď tu mám zprávu pro všechny šatouše, čili fanoušky železnice. V Česku se na 4 dny po 35 letech objeví nádherný vlak historický, kterému se říká Delfín. Je to model VT1816, který jezdil na trase Vindobona. No a 17., což máme v příštím týdnu, se dostane do Prahy, potom pojede přes Karlovy Vary, bude součástí festivalu parních lokomotiv v Benešově. Na jejich stránkách najdete taky ten jízdní řád. Všechny ty tři jízdy jsou vyprodané, ale můžete ten vlak samozřejmě obdivovat zvenčí, je to opravdu nádherný stroj a to uznávám i já jako absolutní laik, co se týká železniční dopravy. Je krásný ten Delfín, nádherný, takový jako krémový, dobře, já budu mluvit o barvě, krémově bílo-červený. Teď si poslechneme Slow Pulp, Better Man.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Krkonoších se objevuje teplomilna kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách známých drsným klimatem dříve nežily. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby výskyt tohoto hmyzu hlásili. V Oslu dnes probíhá pohřeb krále Haralda V. Smuteční procesí s rakví se vydalo z kaple královského paláce do katedrály, kde pak začala smuteční mše. Českou republiku zastupuje prezident Petr Pavel. Pohřeb panovníka, který zemřel ve svých 89 letech, ukončí 13-denní státní smutek. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál s domácím Benem Sheltonem. Zápas skončil až v 3:30 ráno. V semifinále ve Flushing Meadows Sheltona čeká krajen Frances Tiafoe. V Česku se zítra citelně ochladí, bude oblačno až polojasno s nejvyšší teplotou mezi 16 až 21 stupni Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin ze studia Rádia Express FM. Vám krásnou středu přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Hrála nám peruhanská DJka, producentka Sofia Cortesis. V Peru se mluví španělsky a si te portas bonito vám briskně přeložím jako když se budeš chovat dobře, když se budeš chovat hezky. To znamená, samozřejmě jsem použila Google překladač. Hrát tam teď bude Aiko, Why Not, Baby.

0: Dneska je středa a to v našem večerním vysílání v Express Driveu znamená dvě věci. Vlastně jednu v Express Driveu, že budou kluci představovat novinky našeho playlistu, můžete se těšit jako každý týden na 5 nově nasazených skladeb, ale potom v 19 hodin přijde náš speciál jménem Express Star, ve kterém si Michal zve různé televizní profese, různé herce, moderátory televizní, různé producenty, dramaturgy, scénáristy, režiséry a tak dál. Co uslyšíte v našem Express Staru, to vám řeknu za chvíli. Předtím si pustíme Olivie Rodrigo a taky Nayu Archives.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
9: A pro co?
8: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
9: Jasně, co mi vybereš?
8: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
10: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
13: Změnili jste adresu,
14: stěhujte se bez stresu.
12: Naše rada zní:
15: Stěhování Krbec všechno zařídí.
16: stěhovanikrbec.cz.
17: Stěhovací a vyklízecí služby.
18: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
19: Music first.
1: Express FM.

0: Tak, vracím se k tomu, kdo bude dnešním hostem pořadu Express Star od 19. hodiny. Budou to hosté dva, ale začnu ze široka. V roce 2005 začala TV Nova vysílat svou operu Ulice a vysílá ji dodnes. Ulice se odehrává na periferii Prahy ve fiktivní obci Křečovice a tam žije několik rodin. Ulici můžete sledovat každý všední den od 18.30 a v těch hlavních rolích se aktuálně objevují Sandra Nováková, Linda Rybová, Lucie Vondráčková, Ondřej Studenka nebo Vasil Fridrich a nově do té sestavy přibyla herečka Barbora Motlová, která stvárňuje pozitivní postavu, kladnou figuru takové milé dívky Sandry řečené Kraslice. A právě Bára Motlová bude dnešním hostem pořadu Express Star společně ještě s castingovým režisérem televize Nova Alojzem Ponížilem a ten nám teď řekne, jak to je, když si třeba vyhlédnou nějakého herce a ten tu nabídku odmítá. Proč?
1: Samozřejmě takový lidi jsou a mají proto různé důvody. Konkrétně u té Ulice, tam je jedna specifická skutečnost, že to je dlouhodobý projekt a vím, že pro spoustu herců to je opravdu nepřekonatelná záležitost. Jo, a odmítnou to často velmi zdvořile, řeknou, hele, nezlobte se, prostě pro mě to není, abych se uvázal na rok, na dva, na víc. Jo, mám takhle nějak nastavený život, funguju jinak, nezlobte se, nevezmu to. A já to vím. Jo, já vím, že ne na každého herce v České republice dosáhnu právě z těchto důvodů.
0: Celý rozhovor uslyšíte dnes po 19. hodině, ale už teď si ho můžete poslechnout v sekci podcast na našich webových stránkách www.expressfm.cz a nebo na všech podcastových platformách. Tam to najdete pod heslem Express Star. Jdeme na další song, pustíme si Rachel Chinoriri.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaro příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.
0: Express FM.

0: Po Jade Bird nahlédneme na chvíli do divadelního světa. Divadlo na Vinohradech v Praze se bude rekonstruovat a ta rekonstrukce bude dlouhá, potrvá dlouhé 3 roky. A tak už od 24. října bude soubor Vinohradského divadla působit na nové adrese, dočasné adrese, a to sice nedaleko svého působiště, a to v Radiopaláci na Vinohradské třídě. Také se tomu bude říkat Divadlo na Vinohradské, místo Divadlo na Vinohradech. Je to komornější prostor, má kapacitu 370 sedících diváků na místo 620 míst, které jsou ve Vinohradském divadle. No a je to krásný prostor ve stylu Art Deco z 20. let 20. století. Dříve tam sídlívalo Kino Květen a ty prostory teď budou uspořádány a zrekonstruovány tak, aby mohly 3 roky sloužit jako divadelní scéna. Divadlo na Vinohradech, soubor tam plánuje dokonce několik premiér. První bude naskoušená, bude mít premiéru už letos na podzim a bude to UNESCOva hra Nosorožec. Za malou chvíli si pustíme Xy s Youngbloodem a taky skupinu Django Django.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku. Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
6: Na kráji zamíchej, ochotnej, njam, njam, njam.
7: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.
12: Máte to rádi čerství?
10: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

Tohle je novinka od skupiny Django Django, jmenuje se Cameos. Mohla bych udělat anketu, jaké je podle vás nejlepší cameo, které jste kdy viděli ve filmu, ale to už si musím nechat na jindy, protože je 14.50. Máme takovou jako šarádu dneska v tom vysílání, protože Míša je nemocná. Nemocná bude ještě zítra, má teplotu, bohužel, tak až se brzo uzdraví, pokud nás poslouchá. Každopádně má směna čtyřhodinovka v tuto chvíli končí a za chvíli přijdou na řadu pánové Petr s Michalem. V dnešním driveu, který se tady posouvá hodinu dopředu, budou představovat pět novinek našeho playlistu. Těšte se na nové songy a já vám teď pustím song, který taky není úplně starý. Je to song od Arlo Parks. Arlo Parks vystoupí Co nevidět v Praze. Bude to, myslím, jeden ze zásadních koncertů tohoto podzimu. Nenechte si ho určitě ujít. Veronika se loučí. Mějte se nádherně. Buďte zdraví. Užijte si krásný zbytek dnešního dne a užijte si taky Express Drive. Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lídr SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura dál útočí na cizince pobývající v Česku, vadí mu hlavně Ukrajinci. Nyní při diskuzích o rozpočtu prohlásil, že by chtěl ulevit státní kase odstraněním všech dávek cizincům. Nedávno zase uvedl, že pokud by záleželo jen na něm, zrušil by dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka si přitom pochvaluje, jak se Ukrajinci zapojili do českého trhu práce a dodává, že bez cizinců se tuzemské firmy neobejdou. Švýcarskou vodní elektrárnou Ritom v obci Piota v údolí Val Leventina otřásla exploze. Informovala o tom stanice RSI s tím, že příčiny výbuchu zatím nejsou známé. Na místě zasahují záchranáři, podle prvních informací se část konstrukce objektu zřítila a incident se měl týkat dvou osob, dodala stanice. Stále hraje a na nedávné mistrovství světa ukázal, že pořád patří mezi nejlepší fotbalisty na planetě. Kromě toho je ale Argentinec Lionel Messi aktivní i mimo trávníky. Nově podle španělských médií kupuje tamní druholigový klub CD Eldense. Dnes odpoledne zataženo až oblačno, od jeho západu se na většinu území rozšíří déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů, na jihovýchodě do 30 stupňů, na horách kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Na Express FM startuje odpolední drive a výjimečně o hodinu déle tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Five.

0: My body isn't ready, to vám vzkazuje Míša, ta lehla nějakou chorobou a proto jsme si dneska opět její tříhodinový drive rozdělili, každý zpravidla po hodině a my jsme tady tím pádem o hodinu dřív.
1: Jasně, ale my Míše přejeme, aby se brzo uzdravila, byla tu s váma. Sombrovi, jeho štělo taky není ready, vzkazujeme, že Praha rozhodně na něj ready už je. Protože Sombr se k nám živě chystá do naší největší vysočanské haly. No ale my tu budeme už vlastně zase po 4 hodinách. Máme to připraveno, mraky děti. Nebojte se.
0: Hele, vezmeme to od konce, jo. Tak novinky ne, našem vysílání.
1: Bereme to od konce, takže rozloučení.
0: Jo, rozloučení a pozvánka na Express Star, který začíná v 19.
1: Ano.
0: Předtím 5 novinek v našem playlistu.
1: Ano.
0: Předtím
1: zprávy.
0: Předtím spousta zajímavých informací, spousta skvělé hudby a ještě taky dvoje zprávy mezi tím, teda abychom to teda zkompletovali. A za chvilku třeba old school taky.
1: Jo, líb bych to neřekl.
0: No, proto jsem to řekl.
2: S Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Four out of five, to je jedna z mnoha hitovek od legendárních, už můžu říct, Arctic Monkeys, viď?
1: Já bych se nebál tohle slovo občas použít.
0: Já občas chci být ultimátní.
1: Hele, jako Arctic Monkeys rozhodně už za legendy můžeme jako považovat. Jestli můžeme říct, že budeme hrát legendární Swedish House Mafia, to jako ale svým způsobem taky už jsou to legendy, tyhle ti tři kluci ze Švédska, jo?
0: Určitě na taneční scéně.
1: No, ale já bych to právě nenadužíval, takže budeme vám za chvilku hrát Andyho Čermáka, nebo Swedish House Mafia Sly Kelly, a taky tady bude old school, podíváme se na jednoho oslavence.
0: Nějakýho legendárního.
1: No, tak o něm zase teda můžeme říct, že je legenda, to je pravda.
2: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlow nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
5: Spěchejte na www.webglow.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Express FM.

0: Express Old School.
1: David má narozeniny a taky získal třeba 4 Brit Awards, 1 Grammy a 3 Ivor Novello Records. A to ve všech případech se svojí kolegyní Annie Lennox. A možná už vám trošku svítá, který David by dneska mohl slavit.
2: Ano, je to Dave Stewart a vy jste ho, pokud jste bystří, a vyhledáváte si informace, tak jste ho mohli nedávno vidět i v České republice naživo.
1: Ano, havířovské slavnosti dostály své pověsti, že vždycky přitáhnou velmi zajímavá jména. A vedle Rity Ory, anebo třeba Michala Davida, tam byly i Eurythmics, což už tedy není dvojice Dave Stewart a Annie Lennox. Teďka tam s ním zpívá Vanessa Amorosi.
2: Ano, a jmenují se něco jako Dave Stewart Eurythmics, ale původně to mohlo být úplně jinak, protože Dave chtěl být fotbalistou, jo? A dokonce byl tak fotbalem posedlý a snil o tom, že bude hrát za Sunderland, ale ve 13 letech si při jednom zápase vážně poradil koleno, no a pak samozřejmě během rekonvalescence objevil bluesové desky Roberta Johnsona a dalších a začal sám hrát na kytaru.
1: Společně s Annie Lennox je obyvatelem rock'n'rollové síně slávy a sám je taky v Songwriters Hall of Fame. Takže samozřejmě je to prověřený umělec, že?
2: No a navíc, oni totiž s Annie Lennox nebyli původně jen kolegové.
1: Jo, to já vím, no.
2: Oni byli pár a museli se rozejít, aby založili Eurythmics. Také to celý bylo. Stewart později poznamenal, že nezná jiný pár, který by se nejdřív rozešel a teprve potom založil úspěšnou kapelu.
1: No a kromě Annie Lennox, potažmo Eurythmics, samozřejmě jeho služby, co by producenta a autora využívali třeba Ringo Starr, Stevie Nicks, Mick Jagger nebo Tom Petty.
2: Ano, s Tomem Pettym dokonce je spojen s jedním z jeho nejslavnějších hitů Don't Come Around Here No More a Stewart na toto téma zaspomínal, že skladba původně směřovala právě ke Stevie Nicks, ale nakonec si natočil Petty.
1: Jo a mimochodem s Annie Lennox se potkali už v kapele The Tourists a potom právě se oddělili, rozešli a založili Eurythmics.
2: No a Stewart je zároveň mužem mnoha povolání a profesí, protože působil také jako filmový režisér, fotograf, spisovatel, podnikatel, producent televizních projektů. Dokonce se podílel na jedné americké televizní sérii a zároveň je významná i jeho spolupráce s Nelsonem Mandelou, protože na začátku tisíciletí pomáhal vytvořit kampaň 46664 proti HIV AIDS, pojmenovanou právě podle Mandelova vězeňského čísla.
1: No, zkrátka je to muž mnoha činností, mnoha tváří, ale stejně největší zářez udělal právě ve dvojici Eurythmics.
2: No a já ještě mám tu takovou záležitost k té skladbě, kterou uslyšíte. Ty nám prozradíš její jméno.
1: Sweet Dreams Are Made Of This.
2: Ano. A ta původně vznikla jako experiment a Stewart se záměrně pustil do syntezátorů, které jsou pro tuto skladbu typické, ale vůbec jim nerozuměl a měl pocit, že kdyby vzal do ruky kytaru, že by to neudělal tak dobře, takže zkusil ty klávesy a furt je zkoušel, vyměňoval jeden za druhý, no a nakonec z toho experimentu vznikla vlastně tato typická hitovka pro tuto dvojici.
1: A když, milí posluchači, hlavně tedy mužského pohlaví, zavřete oči, možná uvidíte Demi Moore utyče, protože tahle píseň taky zazněla ve slavném filmu Striptease.

0: Nizozemské trio Tin Liquor, společně s nimi jejich producentský kolega Hellslot a jejich Edge of Forever.
1: Mám rádi, říkáš Edge, ale teď se vydáme do oblak, protože legendární Antonov AN-225 Mria, což bylo největší, nebo je možná ještě největší nákladní letadlo světa, je v podstatě už minulostí, protože na obzoru se rýsuje nový nákladní gigant.
0: Tak Mria je bohužel hlavně minulostí od roku 2022, kdy byla zničena
1: ano.
0: Po barbarské ruské invazi.
1: Ano, přesně tak, v roce 2022 byl zničen na Ukrajině, ale společnost Radia vyvíjí obří nákladní letoun, který se bude jmenovat Windrunner, a svou délkou překoná všechna dosavadní letadla. Hmm. Jak jsi říkal správně, největší nákladním letadlem byl Antonov AN-225 Mria s délkou 84 metrů a rozpětím křídel přes 88 metrů. A mezi současnými modely, které fungují, je největší Boeing 747-8F s délkou přes 76 metrů a rozpětím 64 metrů. Pokud však americká společnost Radia dokončí vývoj svého letounu Windrunner, ocitne se Boeing na druhém místě. A větrný běžec má být, a teď se podrž, 109 metrů dlouhý. A jeho nákladový prostor má dosahovat ohromujících 6800 metrů krychlových. Což pro příklad, aby jsme si to představili, do jeho útrop se tak vejde 6 vrtulníků Chinook, což je vrtulník s dvěma nosnými rotory, ten známe. Nebo 4 stíhačky F-35, kterým se ani nebudou muset odmontovat křídla. Problémem nebudou ani 105 metrů dlouhé lopatky větrné turbíny, takže jeho nákladový prostor je asi, nebo pokud to klapne, bude bezkonkurenční.
0: No a jak to bude s tím bude?
1: Windrunner má momentálně za sebou testování v aerodynamickém tunelu a první vzlet je plánován na rok 2029 a nasazení do komerčního provozu přibližně v roce 2030.
0: No to je za rohem, to je pohoda.
1: No koukal jsem na něj, je to golem.
0: No a my tady máme připraveny hudební golemy Milky Chance anebo Mayer Hawthorne. Express. Express Drive.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulátor.cz
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days jen do 20. září.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Jednomu se chce úplně říct, zahraj to znovu Frede. Tohle byla jeho největší hitovka, myslím tím Fred Again, a sice Delilah.
1: No, já jsem tady našel takový hezký přehled toho, co my jako lidstvo vlastně děláme za blbosti. Jako.
0: My děláme samý blbosti.
1: No, třeba platíme jako o stovky korun víc za to, že si kupujeme balenou vodu domů. Přitom nám teče pitná voda z kohoutku.
0: Tak čověče, do domů já balenou nekupuju, kupuju pouze třeba
1: to je něco jiného.
0: Ochucený medák, ale balenou vodu jsme kdysi koupili pouze, když jsme věděli, že bude třeba
1: odstávka.
0: Takhle,
1: my máme doma asi 4 lahve právě od minulý odstávky. Já jsem říkal, tak to teďka nebudeme pít, protože ta odstávka může přijít jako neplánovaně, že jo?
0: Hmm.
1: Jo? Minule byla nějaká nehoda právě, takže nám najednou netekla voda. Takže my ji máme v komoře, ta se neskazí, je to voda, že jo?
0: Ale třeba
1: dá se převařit něco, takže v pohodě.
0: No, ale abych nekecal ještě, no, tak teď jsem si dvakrát za sebou koupil jsem do práce. A přestože tady
1: taky
0: máme
1: taky... Taky spíš ochucenou, ne?
0: No, ale teď jsem si koupil normální
1: bobič, no. A tak ta byla z ledovce, ne?
0: Fiji.
1: No tak ale, ta nám samozřejmě neteče ledovcová, jo? No, to je v pohodě. No, potom, co je trend, a už jsme se tady o tom bavili, že vlastně Gen Z proti tomu trendu už teďka trochu jde, že vlastně my si jako platíme za věci, které nikdy nebudeme vlastnit. To znamená filmy, hudba a tak dále. Platíme si za to, že máme nějaká předplatná Spotify, YouTube, Netflixu a tady těch věcí.
0: Cloudy.
1: Ale všechno máme jenom půjčený. Vlastně nic z toho nevlastníme, že?
0: No,
1: ty si to můžeš stáhnout, ale ve chvíli, kdy to ta streamovací služba třeba vyřadí ze svého archivu, tak se ti to už nepřehraje.
0: Fakt, jo, protože já mám možnost, to je takový to půjčení anebo koupení.
1: No, ale podle mě už se to nepřehraješ ve chvíli, kdy to oni nebudou mít.
0: Když skončí.
1: To je můj názor, jo? Nevím, jestli nemám ho podložený, to uznávám.
0: A platíme si cloudy a takovýhle věci.
1: No, jasně, no. Místo, aby si třeba koupil pevný disk, viď?
0: Já jsem old schooler, já jedu v pevný disk.
1: Vyhazujeme jídlo, jenom protože má na sobě nějaké datum.
0: A třeba jenom, že má na sobě nějakou plíseň.
1: Neskontrolujeme právě, jestli na sebe nemá plíseň. Jo. Já vím, že ty jsi zrovna v tomhle celkem radikální.
0: Ale pozor, zase mě tam krotí manželka.
1: Jo.
0: A tuhle jsme to řešili, myslím, že tuhle to byl víkend nebo něco takového. A že já jsem říkal, tak tenhle ten sejde má po expiraci. A manželka mi říká, pozor, to je minimální datum, ano, expirace. Ano.
1: Jako samozřejmě někde je spotřebujte do, ale i tam se můžeš podívat a řekneš, jako my třeba kupujeme domů bezlepkový chleba, protože Martě ho potřebuje.
0: No.
1: No a jasně, tak má je 2 dny po expiraci, ale nic s ním není. No tak z něj aspoň třeba udělám topinku, že? Víš, jako že jo. Třeba aspoň tepelně zabiju ty spory tam.
0: Hlavně, já nenávidím vyhazování jídla. Jo, navyhazoval jsem se už dost a ještě jedno, důvěřuju svýmu čichu.
1: Ano, ano, a přinejmenším třeba i na jazyk, na chuť, jako jestli jo. To třeba není kyselý, no, že? To poznáš.
0: Si tam udělal takový bolák.
1: Tady ten buchej z toho má motý polívky, ta nebyla už úplně v pohodě. No a zakončím to další věcí, která se nás dvou netýká. Jezdíme autem, abychom mohli běhat na páse.
0: No, já jsem ideální uživatel auta, jak mi říká můj garážmajster. Já pokud opravdu nepotřebuji něco převíz bodu A do bodu B, chata, a to je všechno.
1: No, takže my vlastně jsme v tomhletom celkem dobrý, ale bereme to globálně za lidstvo. Tak lidi, zamyslete se občas,
0: jo.
1: Jestli třeba nejste jedni z těch, které jsme tady teďka pranířovali.
0: A ještě ušetříte. Drive.
2: Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo dnes slavnostně otevřeno Národní onkologické centrum za 4,96 miliardy korun, přičemž většina nákladů byla financovaná z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Centrum se otvíralo pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá oddělení spustí provoz ještě v říjnu. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes podepsal výnos, kterým rozpustil parlament a vypsal předčasné volby do zákonodárného sboru na 25. října. Informovala o tom stanice RTS. Vučićova srbská pokroková strana ho dříve nominovala na premiéra. Po předčasných volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Hokejisté Sparty budou v nadcházející extraligové sezóně, do níž vstoupí za týden zápasem v Olomouci, znovu usilovat o ukončení dlouhého čekání na titul, které trvá od roku 2007. Pražané touží být lepší než v minulém ročníku a dojít do finále, které jim ve třech předchozích sezónách vždy těsně uniklo. Dnes v noci zpočátku čekáme zataženo až oblačno, ve východní polovině území většinou s deštěm, přeháňkami a ojedinělé bouřkami, postupně budou srážky od západu ustávat i ubývat oblačnost. Nejnižší teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10, na horách kolem 8. Na dopravní nehody aktuálně narazíte v ulici Šafaříkova v Prostějově, v ulici Mariánsko-Horská v Ostravě, na silnici 19844 u obce Chodský újezd v okrese Tachov, na silnici 200 u obce Vidice v okrese Domaždice, v ulici Rakovnická v Lounech nebo v ulici Karlovarská v Plzni. Na Express FM posloucháte odpolední drive a společnost vám i nadále dělají Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: bohyně Charlie XCX na nás tak jenom mrkla. A možná takhle pomrkává i na nejednoho promotéra nějakého festivalu, aby ji vzal na hlavní stage v hlavním čase, protože ona je záruka toho, že lidi přijdou.
1: A právě festival hudební, a zase bych rád použil ten ultimátní výraz legendární.
0: Tady se toho nebojíme.
1: No, bude předmětem následujících mých slov, protože letos legendární festival Glastonbury odpočíval. A vypadá to, že že příští rok bude vše opět tak, jak má, protože se objevily novinky, že Glastonbury se příští rok vrátí po právě letošní pauze. A letošní rok byl takovej ten rok, kdy se prostě, kdy se ta farma a ty pole, na kterých se ten festival koná, odpočívali. No a další ročník, už je to oznámeno, proběhne od středy 23. do neděle 27. června 2027. Nicméně, krom termínu, organizátoři potvrdili i ceny vstupenek, které budou asi nejvyšší v historii tohoto festivalu, protože běžná vstupenka bude stát 408 liber, včetně 5-liberového rezervačního poplatku plus poštovné. Poprvé v historii se ta cena Glastonbury dostala přes hranici 400 liber. Pro srovnání, v roce 2025 stála vstupenka, nebo 2024 podle mě, stála vstupenka 378 liber a 50 pencí, nově tedy zdražuje o 29 liber. Celou částku ale nemusíte zaplatit okamžitě. Při nákupu stačí záloha 100 liber na osobu a zbývajících 308 liber se doplácí během prvního dubnového týdne příštího roku. A pozor, pozor na termíny. Balíčky vstupenek plus autobusová doprava se začnou prodávat ve čtvrtek 1. října v 6 večer britského času, tedy v 7 večer u nás. Samostatné vstupenky pak přijdou na řadu v neděli 4. října v 9 ráno britského času, tedy v 10 dopoledne našeho času. Mně se líbí, že prodávají o víkendu, protože nikdo nemůže říct, že byl v práci nebo tak, každý si udělá čas. No a samozřejmě všechno tohle to je důvod proti překupníkům. Každá vstupenka je nepřenosná, obsahuje fotografii konkrétní návštěvníka a přístupu se kontroluje, zda skutečně patří člověku, který ji používá. Takže pokud by vám někdo nabízel vstupenky na Glastonbury pod rukou, tak určitě neberte, protože budou obsahovat fotky úplně jako jinýho. Teď k line-upu.
0: Já jsem byl na plastický operaci, to jo. Jsem pořád já.
1: Jo, to jsem já, akorát tady vypadám jako holka. No a line-up samozřejmě zatím oznámení není, i když dá se očekávat, že Glastonbury bude vyprodán.
2: Vím, kdo tam nebude. Nebudou tam Oasis.
1: Ano.
2: Aspoň teda Liam řekl no fucking way, i když jako známe Liama, že?
1: Ale já bych mu asi věřil. Britská média spekulují v tuto chvíli například o Taylor Swift, Harry Stylesovi, Rihanně nebo Fountains DC, ale zatím nic nikdo nepotvrdil. No a jestli vám 408 liber připadá hodně, organizátoři připomínají, že v ceně 5 nocí kempování a přístup k více než 4000 vystoupení na více než v stovce pódií, což je docela slušný nářez.
2: Tak tady je jedno z těch men, o kterých se spekuluje, Harry Styles. A doufám, že až tam bude hrát, že nebude případ, že Dance No More.

0: Co pa je to tady za takový šikovný mladý kluky?
1: To si představ sám tohleto.
0: Ano, už brzy oslaví 50 let, ale už víme, že je neoslaví novou deskou, ta bude později letos a tohle je pilotní single z ní Street of Dreams.
1: No ale samozřejmě, že na mladou krev opravdu dojde, protože máme připravenou Adélu a také máme připravenýho Calvina Harrise nebo Mumford & Sons.
2: No a tak o těch ještě chceš mluvit jako o mladý krvi?
1: Jo, ještě jo. Oproti YouTube, co jsou furt junioři.
0: To je pravda. Mohl by být Bono jejich fotřík.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: To jste ještě nevěděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
7: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
12: A pro co?
11: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
12: Jasně, co mi vybereš?
11: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
13: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
18: Express.
19: Music first.
18: Express FM.
8: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
19: Express.
18: Express FM.
8: To se dozvíte na našem webu
19: expressfm.cz.

0: Víš, o čem sním, kolegu můj milý?
1: No tak já si myslím, že to bude řada věcí. Tak mi řekni, o čem sníš nejvíc.
0: No, tak nevím, jestli nejvíc, ale aktuálně, protože nám dohráli Mumford & Sons, sním o tom, že bych je chtěl jednou vidět naživo. To se mi ještě nepovedlo.
1: Ale já myslím, že to se ti určitě ještě povede. Oni tu už tu vystoupili několikrát a rádi se vrátí, pokud samozřejmě dostanou nabídku, která se jim bude líbit. Ale na Mumfordy ještě můžeš počkat, no musíš počkat. Ale už se nám rozjíždí klubové dění po té prázdninové pauze a já mám pro tebe hned jeden tip, nebo vlastně pro vás, posluchači, máme jeden kulturní tip na zítra. To znamená na čtvrtek 10. září. Protože v Praze, konkrétně v klubu Café v lese, vystoupí americký hudebník a producent občanským jménem Roger Sellers. Hmm. On pochází z Austinu v Texasu a říká si Beyon. No a co se týká jeho tvorby, tak dělá hodně takovou vrstevnatou elektroniku na pomezí ambientu, indie elektroniky, dream popu i experimentálního popu, což by se zrovna třeba tobě, Michael, mohl líbit.
0: Já znám od něj jenom jednu píseň a to tu, kterou hrajeme, tedy Right Thing. Rád si doplním vzdělání. A kdyže ho můžeme vidět ještě jednou?
1: Zítra.
0: Zítra už.
1: To znamená 10. září v Café v lese. A co je zajímavý, jo, je jeho styl hraní, protože Beyon je známý jako one man show. Hmm. To znamená, že on vystupuje sám, používá syntezátory, samply, živý bicí a loopy, který vrství přímo na pódiu. To znamená, že výsledkem je zvuk, který působí skoro jako kdyby tam hrála celá kapela. I když je tenhle chlápek na scéně sám.
0: No a navíc ty vokály vlastně třeba zrovna v téhle písni jsou ženský, to znamená, že on vlastně občas možná i zpívá, ale jako ne vždycky, takže i ty vokály tam vrství do toho. Je to jako, já mám rád tyhle ty show, jako one man show, vlastně konec konců dělá to třeba i Ed Sheeran, že?
1: Ano.
0: Který taky si svoji kapelu vozí sám v balíčku. A je to jako zajímavý, no. Když to ty lidi umějí s těma mašinkama, tak je to hodně zajímavý.
1: Hele, dobrý je, že vstupní je lidový, to je asi za 490. A dneska nám ho rozehřejou ve Vídni, takže přijede pořádně nažavený.
0: No tak to je dobře, dá si šnicl, sacherdort a k nám přijede na pivko.
1: Ideální kombinace.
0: No a my tuhletu pozvánku doplníme právě i tím singlem, o kterém jsem už mluvil. Beyon, Right Thing.

0: Stále posloucháte Odpolední Drive a tohleto byla spolupráce Gorgon City a Jim Cook. Nebo Jim Cook, aby byl.
1: Cook, ano. Mám tady výsledek průzkumu jednoho muže, který 40 let zjišťoval, co dělá lidi šťastnými. Jo, 40 let se ptal šťastných lidí, co jim to štěstí přineslo, jo. A přišel na 8 jednoduchých věcí. První je vzdálenost mezi domem a prací, to znamená kratší dojíždění, které vám ušetří hodiny života.
0: S tím souhlasím?
1: Určitě. Pak je tady tvoje tělo a prostředí. Pohyb každý den může pomoci tvé náladě, zatímco pobyt venku a pozorování třeba ranního slunce ovlivní to, jak se cítíš po celý den.
0: Kdy jsi naposledy pozoroval ranní slunce?
1: Teďka jsem nedávno viděl vycházet slunce, protože vstáváme do školky teďka nově, takže vstáváme brzo.
0: Jo.
1: A viděl jsem párkrát i západ slunce, ale většinou spím už dřív, než zapadá.
0: Já vidím většinou slunce, když je v Nadhlavníku.
1: Tak, co se týče peněz, tak tam je fajn mít dostatečnou finanční rezervu, aby se z každého neočekávaného účtu nestala krize a tahle ta finanční rezerva vám může také přinést štěstí a klid. Samozřejmě. Standardy. To, co jste ochotní tolerovat v práci, ve vztazích, ve zvicích, ve zdraví, v každodenním životě. Jo, takže si musíte nastavit nějaké hranice. V práci by to mělo začít, ve vztahu samozřejmě ideálně se toho taky propojit a rozhodně nenechat takzvaně kakat na hlavu, bych to řekl slušně. No, je to jako zajímavý, no.
0: Jak, jako víš co, já si myslím, že důležitý je, aby se radoval z maličkostí, no. A pak už to půjde samo.
1: Já se raduju každý den z toho, že můžu třeba dělat práci snů.
0: Ano.
1: Ještě se skvělým parťákem.
0: A to zrovna není maličkost teda, jo?
1: No to není rozhodně maličkost, že? Ani skvělý parťák, ani práce snů.
0: Ano. Myslím si, že se tak jako, že tohleto se hezky chodí do práce, jako když chodíš do takové práce jako my, to uznávám.
1: Jo, já vždycky říkám, že si toho velmi vážím, že práce, kterou jsem si ve 14 letech vysnil, se mi stala jako opravdu prací. A jakože chápu, že to nemůže mít každý, ale vždycky všem mladým říkám, snažte se, abyste mohli dělat to, co vás bude bavit. Nemusíte být všichni moderátoři v rádiu, to je jasný, každý to nechce dělat, ale snažte se, aby vás práce bavila.
0: To
1: musí... A naplňovala.
0: A jsi dobrý, že jsi to takhle vysnil, protože já jsem ve 14 neměl vůbec představu, co bych chtěl nebo měl dělat, kromě nějakých úplně takových těch trapných nápadů. Ale zrovna třeba radiový moderátor nebo nějaký člověk pracující v rádiu by mě vůbec nenapadl.
1: No víš, jak se mi to stalo? My jsme v úzovkách moderovali s jedním spolužákem školní soutěž ve zpěvu, jo. Taky v úzovkách ve zpěvu teda. A jako v porotě tam byla Šárka Kubelková, moderátorka. No a ta nás za odměnu vzala do rádia tehdejšího.
0: Já myslím, že rozprch.
1: To bych možná pak chtěl být úchylák, ale naštěstí nás vzala do rádia a ukázala nám, jak tam vypadá. A to magické prostředí mi učarovalo a já jsem se jako rozhodl, že bych to chtěl dělat.
0: To ty jo,
1: tak jsem absolvoval asi 7 konkurzů asi. A tenkrát, víš, kdo mě přijal do mého prvního rádia v Pardubicích?
0: Ne.
1: Míra Papež alias Mojmír Papalesku. Legenda hudební. A i proto já mám pro něj slabost.
0: Takže Mojmír nastartoval tvoji rádiovou kariéru.
1: Ano.
0: To je boží.
1: Viď? Tak teďka už to všichni víte.
0: A víš do mě?
1: No.
0: Robert Polo.
1: Robert Polo?
0: Doktor Bob.
1: Doktor Bob, bývalá hvězda Express rádia. V angličtině, že?
0: Ano.
1: No vidíš.
0: Tyjo, já myslím, že to, věci jsou, jak mají být, ale jak říká, musíme se radovat z těch maličkostí.
2: Středeční odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený, a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@atelier.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
18: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
20: Express FM.
21: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Jak tady před chvilkou Petr prohlásil, to je krutá kombinace. DJ Fresh, High Contrast, Dizzy Rascal, How Love Begins.
1: Mám na tebe otázku.
0: Koupil bys... Nebučím.
1: Jo, to probereme až po vysílání. Koupil bys si humanoidního robota?
0: Ne.
1: Ale určitě někteří z posluchačů třeba ano. Přestože humanoidní roboti patřili v podstatě jenom do sci-fi do poslední doby,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Ale teď si je můžete koupit i na Alze, když na to přijde. Tedy pokud máte dost peněz a nejste úplně běžný zákazník. Největší český e-shop už téměř rok prodává roboty čínské společnosti Unitree, a to nejen humanoidy, ale také robotické psy, a teď do nabídky přidal dosud největší model. Ten se jmenuje Unitree H2, měří přibližně 180 cm, váží 70 kg a podle výbavy může stát až 1,6 milionu korun. První kusy dorazily na konci letošního srpna a firma doposud nabízela menšího humanoida, který byl asi o 50 cm nižší a vážil polovinu. Tenhle ten novej dospělý model má delší výdrž baterie, bla, ale pokud čekáte, že za ten 1,5 milionu dostanete robota, který vám doma uvaří, uklidí nebo dojde ze psem, tak bohužel budete zklamaní, protože ty dnešní humanoidi slouží především jako vývojové platformy a kupují je technologické firmy, univerzity, výzkumná pracoviště nebo startupy a teprve tam je učí konkrétním úkolům. Kvůli chybějící evropské certifikaci je navíc Alza nemůže prodávat běžným spotřebitelům. No a humanoidní roboty jsou momentálně velký biznisový příslib. Podle analýzy Barclays se jich loni ve světě vyrobilo asi 15 tisíc, přičemž 85% pocházelo z Číny. Letos by produkce měla vzrůst až na 60 tisíc kusů. No a praktický využití je zatím omezené. Forbes upozorňuje, že většina dnešních humanoidů například nedokáže odpracovat klasickou 8-hodinovou směnu. Přesto Gordon Sachs odhaduje, že do roku 2035 by mohl mít světový trh s humanoidními roboty hodnotu 138 miliard dolarů. Takže Terminator z Alzy zatím nepřijde domů uklízet, ale robot vysoký jako dospělý člověk už v českém e-shopu skutečně stojí. No ale pěknou pálku.
2: Lidi jsou nepoučitelní. Vy jste nevěděli Já robot s Willem Smithem?
1: Já jsem to viděl.
2: Když to chcete koupit? Já bych si teda robota domů nepřived.
1: Máš myčku?
2: No, myslíš, že na mě zautočí?
1: Máš pračku?
2: Myslíš, že na mě zautočí?
1: Třeba nějaký časem novej model ti dá dvířkama hlavičku?
2: No, tak se toho zbavím, budu to mít v ruce. Valcha. Make Valcha great again.
3: Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. Do 24-hodinové akce na úseku dlouhém 251 km se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh, armády a 60 celníků. 11 nových ruských domů přibude již brzy ke stávajícím 25, které má Rusko po celém světě, informovala v úterý ruská státní agentura TASS. Oficiálně mají ruské domy propagovat ruský jazyk a kulturu. Ve skutečnosti šíří ruskou propagandu a často tvoří zázemí pro ruské agenty. Překvapivá zpráva přišla ze sídla Českého tenisového svazu. Týden před očekávaným Davis Cupovým duelem s Američany rezignoval na post předsedy Jakub Kotrba. Ve funkcích předsednictvu a nadále pokračují dosavadní místopředsedové Petr Pála a Martin Hynek. Aby byla zajištěna kontinuita fungování svazu, povede svaz právě bývalý Fed Cupový kapitán Pála. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytou slabé přehánky, nejvyšší teploty se 16 až 21, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 13. Pozor na nehody, například na silnici 22 u obce Skočice v okrese Strakonice, tvoří se tam kolona, která má momentálně asi 150 metrů. Další nehody na silnici 19 u obce Míšov v okrese Plzeňich, na silnici 492 u obce Zádveřice Raková v okrese Zlín, na D4 na 7. kilometru na trase Strakonice Praha u obce Jíloviště okres Praha Západ nebo v Praze v ulici Práčská a na Loretánském náměstí. Máme krátce po 17. hodině a na Express FM pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Express FM.
2: Express FM.
3: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: jeho nový song inspirovaný Nokia 3310.
1: Jo, to byl legendární telefon. Jamie teď přidal pár koncertních termínů, protože má vyprodáno, takže přidává další a další. A mě by zajímalo, ty jsi ho někdy zažil naživo?
0: Já jsem bohužel jeden jediný jeho pražský koncert, a byl to v klubu Futuru pro Pás, dělal to David Urban, a tak vždycky, když se potkáme, mu říkám, nechceš toho Jamieho, ty přece jenom přijíš ještě jednou. A rád bych ho viděl.
1: No, myslíš, že by se tě podepsal?
0: Myslím, že Jamie T. bude kůlař, že jo?
1: Narážím samozřejmě na to, že na našem Instagramu se objevila zpráva, že Tame Impala končí s podepisováním fanoušku, nebude se s nima fotit a prostě bude úplně ignorovat na svých vystoupeních.
0: Máme tam i proč?
1: To jsem vlastně, počkej, píše to tam ta Míša?
0: Píše
1: nebo
0: to tam.
1: Babu, jo? Jo.
0: Určitě.
1: Já jsem tak jako jenom prolítnul, mě to
0: když,
1: zaujalo.
0: Když už něco dáváme na sítě, tak to musí mít nějakou hlavu a patu.
1: Asi ho to štvalo, ne? Nebo?
0: Já si spíš myslím, že někteří, a já s tím mám teda docela dobré zkušenosti, někteří z těch sběratelů podpisů jsou prostě magoři, jo. Někteří nejenom, že jsou agresivní, ale zároveň to dělají kvůli tomu, aby potom podepsané věci speněžily. Proto už třeba v minulosti některé známé kapely nebo osobnosti přistoupily k tomu, že teda něco podepíšou, ale podepíšou to rovnou z věnování. Takže by ti to napsali tu Michal, tu Petr a tak.
1: Takže by to pak musel podat nějakému Michalovi.
0: Jedině by si musel dát Michala, který má rád YouTube třeba, že?
1: No, tak to bych se asi nechal.
0: A ono vůbec jakoby o tomhle já nevím, odvětví, co se týká sbírání podpisů, bychom se mohli bavit dlouho, a co se týká známých osobností, tak řada z nich už přestala se fotit s fanoušky a podepisovat, a to nejen z bezpečnostního rizika. Třeba Ringo Starr přestal odpovídat na žádosti o podpis už v roce 2008. Fanouškům tehdy už v legendárním videu vzkázal, že po 20. říjnu nebude nic podepisovat a všechny zásuvky, které mu dojdou, že vyhodí. A celý to uvedl takovým svým typickým peace and love. A jeho kapelový kolega Paul McCartney ho následoval v roce 2021. Řekl, že mu připadá trochu absurdní podepisovat lidem kus papíru, když oba vědí, kdo je. A podobně odmítl i posedlost selfies. Raději si s fanouškem krátce popovídá. Mimochodem, já mám jednoho kamaráda, dobrýho, Martina Skřivana, který hodně sbírá podpisy, a strávil jsem s ním hodně času čekáním na známé osobnosti, a on jednou čekal na Boba Dylana, který mu jenom krátce řekl, nepotřebuješ můj autogram, nepotřebuješ. No. A stejně na tom třeba byl Steve Jobs, ten je teda jakoby, ten neměl rád podepisování a zemřel relativně mladý, a jeho autentických autogramů právě proto není mnoho. Takový index, který se jmenuje PFC 40, v roce 2024 ocenil špičkový podepsaný exemplář. Tipni si na kolik.
1: $500,000.
0: No, tak to je hodně, no. Bylo to 55 tisíc liber, přece jenom jako je to jenom podpis, no. Ale co se týká podpisu, tak velkým problémem jsou padělky, protože autentizační společnost Beckett uvedla, že přibližně polovina autogramů, které jí lidé předkládali k ověření, podle jejího posouzení nebyla pravá. A to se k expertům často ani nedostanou ty nejprimitivnější falzifikáty, jo. Mezi hojně padělaná jména patří například Michael Jordan.
1: To je zajímavý věc, znamená, že Michael.
0: No. Jo, prostě, a co je taková hrozba pro sběratele podpisů, je takzvaný autopen, což je stroj, který dokáže mechanicky napodobit podpis celebrity, jo. A zrovna Bob Dylan v roce 2022 měl problém kvůli svým knihám, který prodával za $599 jako ručně podepsané, přestože část podpisů vznikla právě autopendem.
1: No, je to zajímavý téma, k tomu bychom se ještě někdy mohli vrátit. No a teď, když jsme se teda tady k tomuto tématu dostali díky Kevinu Parkerovi alias Tame Impala, tak si to dáme. A co jiného než Is it true? Opravdu nebudu podepisovat.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlow nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Express. Express FM.

0: 17.27 doznívá Barry Can't Swim a ze skladbou Return to Bebop.
1: A i když neumíte plavat, můžete si udělat třeba party u bazénu. A abyste se neutopili, tak je fajn třeba pít taky občas nějaký nealko. A my tady pro vás opět máme soutěž s Alkohol.cz. I dneska je pro starší 18 let, přestože máme pro vás dárkový Nealko Hugo Spritz set, který obsahuje dvě lahve Nozeka, perlevého hroznového nápoje, a jednu lahev Sam Hugo Zero v hodnotě 529 korun.
0: Ano, my už tu od pondělka informujeme o této soutěži s Alkohol.cz, což je vlastně obchod s alko i nealko nápoji, delikatesemi a barmanskými potřebami. Zatím jsme soutěžili dvakrát o alko sety, tak jsme si řekli, že ve středu to trošku naředíme nealkem, protože ne všichni z vás jsou třeba příznivci alkoholických nápojů a dávají přednost nealko, a to je přesně příklad, kdy máte dávat pozor a poslouchat nás, protože za malou chvíli vám řekneme, co pro to máte udělat.
1: Pokud ho dneska nevyhrajete, tenhle ten set, ale přesto jste příznivci nealko drinku, tak můžete vyrazit do kamenné prodejny na pražském Žižkově, kde můžete učinit osobní odběr, objednáte na alkohol.cz a tam si to vyzvednete, případně po Praze jsou schopni vám dovést i do hodiny něco, když vám třeba vypadne nějaký catering, a mimo Prahu pak kurýrní službou na výdejní místa do boxů. Věk se při nákupu na e-shopu ověřuje automaticky přes systém Adulto.
0: No a teď, co byste měli udělat pro získání dárkového Nealko Hugo Spritz setu, který obsahuje dvě láhev Nozeko, perlivý hrozový nápoj plus jeden láhev Sambuco Zero v hodnotě 529 korun. No, zodpovědět správně naši otázku.
1: Ano, už jsme se bavili o tom, že někdo hold nechce pít alko nápoje, nealko drinky jsou na vzestupu, a nás zajímá, jestli Alkohol.cz prodává i nealko vína.
0: To je zajímavá otázka. Chcete nápovědu, děti?
1: No, koukněte se na alkohol.cz a tam to zjistíte. Tam právě musíte projít i přes systém Adulto a tím pádem odfiltrujeme právě ty nezletilé, když ty pak budeme odfiltrovávat i při předání výhry případně. No a pokud tu výhru chcete, tak napište na naše telefonní číslo.
0: Na naše telefonní číslo, které zní 602 604 903.
1: Prodává alkohol.cz i nealko vína?
0: Tak šup, šup.
2: Středeční odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: Tohle to je nejvýnosnější novozelandský vývozní artikl, zpěvačka Lord a její Hammer. Chodíš rád do hospod?
1: Tak nechodím tam nerad, takhle bych to otočil jako.
2: A dáváš přednost těm, řekněme, navoněnějším, anebo těm obyčejnějším?
0: Hele, jak kdy a jak kde, ale oni dneska vlastně, jak se nikde nekouří už, jo, tak vlastně oni jsou v pohodě všechny, jo. Já jsem dřív neměl rád ty zaplivaný, zakouřený pajzly, tam jsem chodil fakt nerad, ale ono se kouřilo skoro všude. Třeba u nás v Pardubicích byla jedna jediná nekuřácká restaurace, která tím byla vyhlášená. A to jsem zrovna v té době kouřil, ale chodili jsme stejně kouřit ven. A chodili jsme tam rádi, protože jsme pak nebyli cítit tím kouřem.
2: No.
0: Ale jinak, jako když si můžu vybrat, tak mám rád takový ty víc fancy, kde si třeba můžu dát dobrý jídlo, protože ono v těch horších většinou to jídlo nestojí za moc.
2: Jídlo chápu, povídat, no. Já dávám přednost spíš jako těm obyč a co se týká Prahy, tak ta měla za svou historii spoustu pochybných hospod, ale jedna z nich získala téměř legendární pověst. Jmenovala se Jedová chýše.
0: Tak už ten název napovídá.
2: No on ten název vlastně nebyl tak daleko od věci, to ti řeknu za chvilku, a stála v dnešní Apolinářské ulici nedaleko Karlova. A náměstí samozřejmě. A podle článku její historie sahala až do 13. století a nešlo právě o žádnou noblesní restauraci. Jedová chýše byla spíše spojována s podsvětím, zloději, prostitutkami, rváči i studenty medicíny, který nedaleko studovali. O její pověsti svědčí i vyprávění, že se tam údajně zdrála chodit dokonce policie, jak to tam...
0: Takže to bylo takový území nikoho. No, stát ve státě.
2: Přesně. A ten podivný název se vzal z jedné legendy, která ho spojuje s králem Václavem IV. Ten měl do hospody přijít v přestrojení a poznat mezi hosty muže, kteří ho chtěli zabít. Kat, který krále doprovázel, jim prý na jeho pokyn nasypal do pití jed. No, méně romantická verze souvisí s nedalekou nemocnicí. Hospodu navštěvovali studenti medicíny, kteří pracovali s nejrůznějšími léčivy a jedovatými látkami. Německy mluvící hosté proto údajně podniku říkali Gifthüte, tedy něco jako jedová chýše. No a teď jedna z nejbizarnějších částí celé historie té hospody. Chodili tam prý i nosiči mrtvých z okolních nemocnic a podle dobových historek dokázali nechat rakev s neboštíkem venku před hospodou a sami si uvnitř dávali pivko. Jo.
0: To je dobrý.
2: A co se týká stolování, tak to mělo být také velmi svérázné, protože údajně se totiž v té hospodě kradlo úplně všechno.
0: Jo, jo, počkej, a tam lili, tam měli ty prohlubně ve stolech a tam jim dávali jídlo přímo do toho, ty polívky. Vy.
2: Normálně, příbory měly být ke stolům připevněné řetízky a místo talířů byly v deskách stolu vydlabaný prohlubně. No a do nich se nalila třeba polívka, po hostovi to, ta jamka se otřela hadrem a...
0: to mě se mi z toho úplně zvedá kufr. Když si představím, že bych jako přišel do hospody, tam by přede mnou tím hnusným masným hadrem utřeli prohlubeň a do toho mi nalili nějaký jídlo. Normálně to bych nedal.
2: Samozřejmě tu hospodu, to už provází celá řada dalších legend, včetně golema a tak dále, ale hospoda se skutečně stala součástí pražské popkultury, protože v roce 1926 se tam natáčel film Dobrý voják Švejk a později její pověst připomínali také hříšní lidé města pražského. No.
0: Ale už neexistuje, že?
2: Ano, samotná jedová chýše nakonec zmizela a na jejím místě dnes stojí funkcionalistický činžovní dům.
0: Tak myslím, že po téhle hospodě mi smutno nebude. I když asi bych tam zašel podívat jako do skanzenu.
2: Jo, jo.
0: Pro turisty by to bylo super. Jako.
2: Polívku si nedám.
0: Hele, dneska už bys tam v tom měl takovou nerezovou vaničku.
2: Ano.
0: A to by vyměňovali.
2: A to vlastně známe.
0: Přišroubovali by tam.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Mně se líbí, jak máme s Michalem rozdělené funkce, co se uvádění některých našich oblíbených kapel týká. Michal má na starosti YouTube, já pro změnu The Cure, kteří vám nabídli skladbu Pictures of You.
1: Ale to byste tady museli být a vždycky. Zase ti tam dal ty tvoje YouTube, kde jsou moji Cure a já, víš, ale oni nemají moc jako takových, jako řekl bych, posluchačsky přívětivých hitů. No. Ale naštěstí občas sáhneme i do minulosti a občas tam máme i něco samozřejmě od tvé nejoblíbenější kapely. Za chvilku si dáme, myslím, nás oblíbený obou projekt Rudimental společně s Karen Harding, který nám přinesou radost, doslova, Bring Me Joy, a budou tady taky MGMT a to bude vlastně o tobě.
0: Ne,
1: me
0: to bude,
1: me and Michael.
2: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
3: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály, prošlapat po Evropě sandály. Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
15: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
16: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz
18: Express. Music first.
19: Express FM.

0: Konkrétně jste poslouchali Rudimental and Karen Harding, Bring Me Joy.
1: No a co vám taky může přinést radost, když uděláte něco prospěšného, ať už třeba pošlete peníze na charitu, nebo třeba, nevím, koupíte sousedce chleba, protože víte, že zrovna nevyšla z penězi. Nebo koupíte pozemky, aby je nemohl zastavit developer.
0: To se mi líbí.
1: To udělal člověk, který stojí za hrou Fortnite, tedy Tim Sweeney, zakladatel Epic Games, utratil miliony dolarů za to, že koupil lesy a ty pak nemohli právě skoupit developeři a postavit tam třeba nějaké nové město nebo nějakou novou čtvrť.
0: On není určitě jediný, který tyhle ty věci dělá, protože se mnozí milionáři, kteří chtějí třeba i zůstat v anonymitě, kupou deštní pralesy, aby je zachránili,
1: to tak, no.
0: A nedošlo k těžbě a tak dále.
1: A máme tady i jeden český příklad, nebo minimálně jeden, o kterým se docela psalo, a to je Dalibor Dědek, majitel Jablotronu, který třeba taky stojí za dárkem pro Putina a dalšími bohulibými činnostmi, tak ten koupil docela lukrativní, nebo jeden z nejlukrativnějších

0: pátek a koupím chuchly.
1: Jako
0: závodiště.
1: Závodiště? Hm. A taky ho necháš ladem?
0: Ne, postavím tam barák.
2: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o 5%, pokud vládní koalice neprosadí v parlamentu zmrazení odměn. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 káče na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5 700 na 120 700 korun. Vyplývá to z výpočtu ČTK ze současného znění platového zákona. Slovenská vláda schválila pořízení dalších 4 amerických stíhaček F-16 Block 70. Cena balíčku včetně výzbroje, výcviku, náhradních dílů a servisních podpory má činit v přepočtu přibližně 9,43 miliardy korun. Letouny mají doplnit už objednanou flotilu 14 strojů a jejich dodání se předpokládá do konce roku 2030. Pohároví zástupci měli v létě naplno a proto své duely 5. ligového kola původně odložené dohrávají až nyní. Středeční podvečer nabídne fotbalovou podívanou v Jablonci, kam přijede Baník, hraje se od 17 hodin a následuje špíl mezi Hradcem Králové a Plzní od 19 hodin. V pátek bude na severozápadě až polojasno, jinde většinou zataženo a v jihozápadní polovině území se vyskytne občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat, nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů, na jižní Moravě kolem 13, nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů. Nehody aktuálně komplikují dopravu napříč republikou. Bubenečský tunel směrem na Barrandov blokuje nehoda osobáku s motorkou, takže počítejte se zdržením. Na D1 na 278. kilometru ve směru na Ostravu je po nehodě osobáku neprůjezdný pravý jízdní pruh. Osobák havaroval i do plotu v ulici v Horní v obci Zubří v okrese Vsetín a další nehody pak na silnici 27014 v obci Jablonné v Podještědí v okrese Liberec nebo na silnici 490 u obce Doubravy v okrese Zlín. Šťastnou cestu bez nehod vám na Express FM za odpolední drive přeji Michal s Petrem. Vstupujeme do finálové hodiny, ve které pro vás máme připraveno 5 čerstvých novinek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jo, happy, happy jsme, protože vám můžeme přinést to, co máme rádi, a to novinky v našem vysílání. Bude jich celkem 5, jak jste zvyklí každou středu, a začínáme v Irsku.
1: Ano, začínáme s dívčí čtveřicí Florence Road, která patří mezi nejsledovanější mladé kytarové kapely. A co se týká jejich tvorby, tak hudebně je to taková dynamická kytarovka, bych řekl.
0: Jejich nový single má název 7563, neboli 7563, a je o pocitu, že člověk nikam nezapadá, je ztracený a zmatený, ale taky o tom, že se z tohohle stavu musíte vymanit.
1: No a samozřejmě, že holky už dostaly otázku, co to znamená to číslo 7563, a vysvětlili například třeba v BBC, že mělo působit jako konec telefonního čísla nebo číslo domu, něco povědomého, co člověk pořád někde vídá, ale zároveň je to úplně náhodný.
0: Jestli tenhle single je předzvěstí konečně prvního alba kapely, která má zatím v diskografii jenom EPčko a mixtape, zatím Lily Aaron, Emma Brandon, IB Harry a Hannah Kelly neprozradili, tak musíme se nechat překvapit.
2: Novinka.

0: Na Express FM doznívá píseň od Roosevelt, kterou můžeme věnovat naší kolegyni Míše. Jmenuje se Fever, neboli teplota, horečka. A my samozřejmě přejeme Míše, aby se teploty, horečky zbavila a mohla zase být mezi námi. Ano. Teď už vyrážíme do Německa.
1: Ano, vyrážíme do Německa a zpozornit by měli všichni fanoušci všech odnoží houseu, protože připraven je producent Johannes Kolter, který to neměl vlastně, co se týká jeho pseudonymu, úplně jednoduchý, protože on se dřív jmenoval Joko a tenhle ten pseudonym musel opustit poté, co dostal normálně právní výzvu, aby pod tímto pseudonymem přestal vystupovat a netvořil. Takže se rozhodl, že bude dál tvořit jako Kolter.
0: Nepletuli se, Kolter je hříbátko? Takový jako, tak to je hezký, ne?
1: No, hele, píš co, jako navíc, my se v rámci skladby Trapped vrátíme o několik let zpátky, protože Kolter vlastně recykluje svůj starší hit.
0: O 40 let zpátky se hlavně vrátíme za samplem od amerického zpěváka Colonela Abramse.
1: No a co se týká té nové verze, tak ta se letos začala prosazovat i mimo undergroundové kluby. V britský hlavní singlový hitparádě se dostala až na 48. místo a v oficiálním britském dance žebříčku až na 10. příčku.
0: No, no tak doufejme, že se vyšvihne i do vašich srdcí pomocí vašich uší právě teď, tedy Kolter a Trapped. Novinka.

0: Trapped, tak se jmenuje osmdesátkový hit Colonela Abramse. Stejně se jmenuje i novinka, kterou vám nabízíme od Coltra.
1: Přesně tak, ale není to jediná novinka, kterou vám dneska nabídneme. Vy už jste slyšeli dvě, takže logicky zbývají ještě tři kousky.
0: A k tomu třeba taky ještě Fontaine's DC nebo Dua Lipa.
2: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. Beton-Těšovice.cz.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

0: Dopamine Chamber, tak se bude jmenovat deska, na kterou se těšíme s mírnými obavami někteří z nás, viď Péťo?
1: Jo, já zůstávám nohama na zemi po předchozích zkušenostech, ale na co se těším, je následující novinka, protože nestává se tak často, abychom vám v rámci těch našich 5 novinek nabízeli kapelu, která ve své tvorbě míchá post-rock se shoegaze a která umí opravdu hrábnout do strun.
0: A to dokáže taky na své 5. desce, která se bude jmenovat Zirp a vyjde 30. října.
1: Já musím dodat, že ta kapela se jmenuje Dive, pochází ze států a už několikrát vystoupila i v našem hlavním městě.
0: Co je hodně překvapivé, takže tu desku produkuje A.G. Cook, což je zakladatel labelu PC Music, ale hlavně vlastně celkem pravidelný a stálý a blízký spolupracovník Charlie XCX, takže má očividně taky široký rozptyl.
1: Já Dive už delší dobu sleduju a baví mě prostě, jak ona se prezentuje třeba na sítích, na webu, a co mě teďko baví, je historka, která se točí kolem jejich videoklipu ke skladbě, kterou vám za malý okamžik zahrajeme. Protože oficiálně ten videoklip režíroval Jackson Whittington, ale kameru dostal do ruky Roy, syn frontmana Zacharyho, a jeho kamarád Julian. No a výsledkem jsou záběry kapely doslova z dětské perspektivy, protože to točili dva malí kluci, že jo, no. A zajímavý je i název alba, byť?
0: No Zirp.
1: Zirp, víš, co to znamená?
0: Nevím.
1: Je to Zero Interest Rate Policy, tedy politiku nulových úrokových sazeb.
0: Aha, a je to ještě teda navíc napsaný jenom s velkým Z a s vykřičníkem, tak já si myslím, že to jako je třeba nějaký slangový výkřik, ale to je zajímavý, no. Každopádně Zachary Cole Smith, Andrew Bailey, Colin Caulfield a Ben Newman se aktuálně chystají na americké turné a myslím, že by to byl pro nás koncert snů, protože oni ho jedou společně s Interpol.
1: To by bylo skvělý.
0: A pak dorazí i do Evropy, ale jenom na 3 festivaly v Paříži, Londýně a belgickém Kotríku.
1: No možná Dive startují jako větší kariéru, než měli doposud, no a my se o tom vlastně přesvědčíme na vlastní uši 30. října, kdy jim vyjde zmíněná deska.
0: Určitě to neopomeneme v našem vysílání. Tohle to jsou Dive a jejich Kit. Novinka. Express FM.

0: tohle to je stejně holka, viď?
1: Dua Lipa je.
0: Dělá nám radost.
1: Jo, dělá.
0: I když jsme jí zlomili srdce, tak stejně nám dělá radost.
1: Tak ona nám taky, že jo?
0: To je pravda. My zůstaneme ještě v dámské společnosti, a to vlastně u obou dalších novinek, které nás ještě čekají. O tu první se postarala Američanka Ashley Ray Wilson, která si říká jenom Ash.
2: Ash. Ash je totiž americká skladatelka a zpěvačka a je známá díky svému projektu s Phineasem O'Connellem s názvem The Favours.
0: Ano, kdybyste náhodou si nemohli vzpomenout, kdo že to je Phineas O'Connell, tak je to samozřejmě brácha, producent a textař Billie Eilish.
2: Ano, a 16. října vydá Ash čtvrtý solový album s názvem The Girl of Your Dreams. No a z něj pochází i single, který vám za okamžik nabídneme. Produkovalo Noah Conrad, který spolupracoval třeba s Olivií Rodrigo nebo Chaperone.
0: No, takže zavedená jména a očividně má Konrád pro holky tak nějak smysl a slabost a smysl, teda jako cit, tak jsem to chtěl
2: no
0: říct.
2: A Ash má zase slabost pro svatby. Podle všeho, protože nápad na tu píseň přišel paradoxně během její vlastní svatby v roce 2025, kdy si brala hudebníka Johna Clarka Kanadu. Ash tehdy přemýšlela o tom, jak krásná je její současná svatba a jak špatně dopadla ta první.
0: No, zajímavé. Tak Stop the Wedding asi může mluvit za všechno ten název. Novinka.

0: Ale já bych tyhle ty špatný návyky s těma zvukýs na konci zrušil, jako jo.
1: Jo, tak Steve Lacy je umělec, my ho tady máme rádi, teď tady hrajeme i jeho novou věc, oh yeah, a taky budeme hrát novou věc, kterou já jsem nabízel už v pátek našim posluchačům, protože Miley, dříve Miley Cyrus, vydá novou desku. Bude se jmenovat Best Persuades a vyjde už příští pátek, 18. září, takže ona na nic nečekala a rovnou do toho jde do plnejch.
0: Jo, docela do toho holka do plnejch jde prostě v rámci každý svý nový desky. Co se týká této, tak hudebně by to měl být návrat k temnějšímu dance popu s 80-kovými syntezátory místy až postpunkovým nádechem.
1: Na druhou stranu, ona se pro minimálně ten pilotní single, ale předpokládám, že pro celou desku, opět spojila s kolegy, kteří jí pomohli, co se týče autorství i produkce, s jejím megahitem Flowers. A to Kidem Harpoonem, který normálně taky spolupracuje s Harry Stylesem, dokonce díky němu má Grammy, Inhaler nebo Florence and the Machine. Dalším je Michael Pollack, spoluautor hitů Beyoncé nebo Luise Capaldiho, a Gregory Hine neboli Aldo, který píše třeba pro Justina Biebera, Demi Lovato nebo BTS. No a mezi producenty se zařadil i Max Morando, jinak taky zpěvačin přítel.
0: No a když jsme u toho výčtu jmen, tak já doplním i zajímavé hosty, protože na té desce by se měla objevit newyorská artpunková kapela Model Actress, kterou z našeho vysílání taky znáte, nebo Andrew Wyatt z Mike Snow.
1: Taky výborný producent mimochodem, ano. Takže předpokládám, že taky nezůstane možná stranou, pardon, stranou. Odchází mi hlas?
0: To nevadí, já tě doplním. Já jenom se ještě vrátím k tomu názvu Base Persuades, který by měl znamenat něco jako hudba člověka převezme, dostane ho do těla a přiměje reagovat bez dlouhého přemýšlení. Prostě Miley sama skladbu popsala jako píseň o odevzdání se hudbě.
1: Tak si pojďme ten titulní pilotní single pustit.
2: Novinka. Express FM. Let's go.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz.
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: kdo v naší společnosti strávil uplynulé 4 hodiny vysílání a stále nemá dost, si může dát nášup, protože já se vám přihlásím zhruba za nějaký 2 hočky, a to s novým dílem Express Edge, ale ještě předtím se vám přihlásí Michal.
1: Ano, je to tak, já jsem se tě nejdřív chtěl zeptat, co v Express Edge můžeme čekat.
0: Je to zase aktuální, povedlo se mi to, mám z toho radost, protože vždycky, když objevím nějakou aktuální dobrou věc, nebo kapelu, umělce, umělkyni, mám z toho radost.
1: A ty teďka v září ještě trošku i jako se ohlížíš do prázdnin, ne? Předpokládám, protože prázdnin, jak bude pauza, tak ještě jako využíváš toho, že toho docela vyšlo dost?
0: V tomhle směru nejsem tak aktuální jako naše pátky, kdy my jedeme opravdu pár dní, pár hodin vydané singly. Já přece jenom tu reakční dobu mám třeba několik týdnů i měsíců, prostě, ale jsou to furt aktuální věci. Ale mě spíš zajímá, co máš ty v Express Star.
1: No, na obrazovky se vrátil nekonečný seriál Ulice, 21. sezóna začala.
0: Ten neskutečný, kolik to jde let?
1: No 21.
0: 21 let?
1: Ano, ano. 21 let.
0: Úlet. Jo, oni mají vlastně jako sezónu rok.
1: Sezóna je rok, ano, od září do jakoby do prázdnin, takže jakoby 10 měsíců.
0: Tam se muselo otočit herců, co?
1: Strašně moc, no. A o ty herce se stará Alois Ponížil, který je tentokrát mým hostem a přivedl sebou i nejnovější akvizici do hereckého týmu, a to herečku Báru Motlovou, která tam teďka hraje postavu, která má přezdívku Kraslice.
0: Je to vtipná postava?
1: Je to postava, která tam trochu hodně zamíchá dějem, protože tam jako naruší takový vztah dvou lidí, který vlastně není jako vztahem, no, je to složitý. Takže je ideálně se to poslechnout, anebo se na tu Ulici potom i podívat. A my vám teď nabídneme ukázku, kde Lojza Ponížil mluví o tom, jak to mají herci z castingy.
2: Samozřejmě takový lidi jsou a mají proto různé důvody. Konkrétně u té Ulice, tam je jedna specifická skutečnost, že to je dlouhodobý projekt a vím, že pro spoustu herců to je opravdu nepřekonatelná záležitost. Jo, a odmítnou to často velmi zdvořile, řeknou, hele, nezlobte se, prostě pro mě to není, abych se uvázal na rok, na dva, na víc. Jo, mám takhle nějak nastavený život, funguju jinak, nezlobte se, nevezmu to. A já to vím. Jo, já vím, že ne na každého herce v České republice dosáhnu právě z těchto důvodů.
3: Express Star. Na Expressu.
1: Express Star vás čeká už za chvíli. Pokud ho nemáte chuť nebo čas poslouchat, tak můžete zamířit na náš web expressfm.cz.
0: Přesně tak, a my se loučíme.
1: A těšíme se zítra zase od 3, protože Míša si ještě vzala jeden den na rekonvalescenci.
0: A nebojte, to už bude jenom do 7.

0: Express Star.
1: Seriál Ulice je fenoménem českých obrazovek, protože za více než 20 sezon jeho sledovanost nijak výrazně nezakolísala a stále se drží na popředí diváckého zájmu. Za úspěchem stojí mix faktorů, od témat, která, jak říká jeden z otců Ulice a guru české televizní tvorby Michal Reitler, dávají návod na život, po atraktivní herecké obsazení. To má na starosti castingový režisér televize Nova Alois Ponížil, který sebou tentokrát přivedl i jednu z nejnovějších akvizic seriálu Ulice, Barboru Motlovou. Dobrý den, Báro, Alojzo, vítejte na Express FM.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
2: Já jsem akvizice.
1: Pardon.
2: To mě ještě takhle nikdo nikdy nepředstavil. Dobrý, originální, oceňuju.
1: Barbara Motlová svou uměleckou dráhu zahájila ve třetím ročníku herecké školy v Šaldově divadle. Před kamerou zazářila v seriálech Pouť, Pohlavě, Krejzovi, Extraktoři nebo ve filmech Ženy a život a Gangsterka. Kromě herectví se Barbara od dětství věnuje také zpěvu, hlavně jazzu, swingu a popu. Jako moderátorka se pak představila v různých televizích i na akcích. Nevynechal jsem nic důležitého v tomhle krátkém životopise?
2: Tak ještě něco se najde, ale ono, čím víc toho člověk dělá, tím méně to dělá pořádně, takže stačí. Děkuju.
1: Alois Ponížil je už bezmála 18 let spojený s televizí Nova, začínal právě jako castingový režisér a herecký koordinátor v Ulici. V roce 2022 se navíc stal castingovým manažerem vývoje obsahu, tudíž je spoluzodpovědný za obsazení všech seriálů a minisérií, která vám naše největší televize přináší. Na rozhovoru už u nás jednou byl a najdete ho na našem webu expressfm.cz. Dneska doplníme pár dalších historek, co se za tu dobu udály.
3: No, já jsem sám zvědav, co doplníme.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Posloucháte další díl naší rozhovorové série Express Star. Našimi hosty jsou herečka Bára Motlová a castingový režisér Alois Ponížil. Báro, vy do ulice vstupujete jako Sandra Středilová, takzvaná Kraslice. Jak byste se popsala?
1: No to jo, je totiž strašně hodná holka, taková moc milá, ráda pomáhá, ráda se nabízí s pomocí, je taková hrozně jako prýma.
0: No. Poznají to diváci rovnou, nebo?
1: Já doufám, protože ona, doufám, že nebudu moc prozrazovat, Lojzo, když tak po mě něco hoď.
2: Skleničku mám tady.
1: Ona totiž vstupuje do takové úžasné dvojky Vandy a Ludíka a ač je to opravdu hrozně milý jako děvče, tak prostě tam jako Vandě najede prostě do rybníčku, no a to prostě, kdo zná Vandu, tak jistě ví, že to prostě nezůstane jako ladem.
2: Hladina rybníčku se prudce rozkolísá.
1: Tsunami.
0: Sledovala jste ulici ještě předtím, než do ní nastoupila?
1: Sledovala jsem určitě úplně ze začátku. To jsem ještě byla v takovém tom věku, kdy jsem ráda seděla doma. A tak dneska bych ráda seděla doma, ale úplně se to tak jako nedaří. A když, tak určitě nedokážu něco tak jako moc sledovat, protože mám malý mimčo, takže to je právě ten můj velký blázinec životní teďkon. Ale určitě ze začátku jsem byla pilná divačka. To jo. A s postupem času už člověk ty večery jako nechce tak úplně trávit doma u televize, když přišla potom ta puberta, dospívání a tak. Ale já myslím, že ulice je prostě takový fenomén, že člověku to prostě chce, nechce jako neujde, co tam tak jako zhruba se děje, neděje, kdo tam novej nastupuje a tak. Myslím si, že PR ulice jako funguje úžasně.
0: Lojzo, jak se rodilo Bářino angažmá v ulici?
2: No, upřímně, nebylo to přímočaré. Bára byla původně na castingu na úplně jinou postavu.
0: Můžeš prozit na kterou?
1: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli to můžeme
2: můžeš
1: jako
2: to
1: prozradit. Můžu.
2: To
1: no na Adrianu.
0: Aha.
1: A je docela zajímavý, když potom jako se vyšlo ven s tím, že budu hrát tu Kraslici, nebo že tam nastupuju, tak lidi právě říkali, to je úplně celá Adriana, to je Adriana, ale no. Vy jste šli vlastně úplně jako proti proudu.
2: A popravdě, my jsme velmi tenkrát jako to měli jako složitý v tom rozhodování a fakt to jsou jako milimetry, ale každopádně Bára už tehdy nás přesvědčila, že je to velmi dobrá herečka a že by bylo dobrý jí mít na zřeteli, byť tato role jí těsně unikla a v momentě, kdy se objevila Kraslice Středilová, tak v podstatě jsme měli hned jasno. Tam už ty kamerovky ani nebyly nutný. My jsme jako vlastně, jak autoři napíšou vždycky charakteristiku té postavy, tu mě jako nějak dali. Já jsem si to četl, dostal jsem nápad a volala mě šéf, autorka Magda, říká, já mám nápad. A měli jsme ho stejnej.
1: Jo, opravdu.
2: A v tu chvíli nebylo moc o čem, takže pak už jenom jsme volali Báře, jestli by o tom měla zájem, jestli má čas a chuť. Tak ona říkala, že nějaký miminko a tak, ale že všechno se dá skloubit a vyřešit. A důkazem toho je, že Bára dneska tu roli má.
3: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte pořád Express Star. Dnešními hosty jsou herečka Bára Motlová a castingový manažer Alois Ponížil. Nová postava přichází do velmi sledované a emotivní linky, už jste to zmínila, Vanda a Luděk. Přemýšleli jste, jaký přijmou fanoušci ulice?
1: No tak vždycky se trošku jako přemýšlí, jak ten divák bude reagovat. To je vlastně neustálý vjem, který autoři ty ulice mají. Pořád jakoby to nějak jako řešíme, co na to řeknou lidi.
2: Ale myslím si, že asi ne v tom smyslu, jako že tvoříte figury, které musí mít lidi rádi. Že? Tam
1: to žádný,
2: se musí
1: ne,
2: prostě
1: ne.
2: provokovat. Tam no, se musí
0: emoce nemusí být
2: jako,
0: jenom kladné.
2: Ty antenky se pořád musí jako kořenit. Že jo? Takže to si myslím, že přesně jak jsem říkala, ať je to jako milá holka, tak si myslím, že ty vody jako dost rozvíří. No.
0: Ulice má rychlé tempo, dlouholetou tradici. Je natáčení denního seriálu jiné než vaše předchozí televizní nebo i filmové zkušenosti?
2: Tak ono víceméně se jako po většinu jako točí přes den. Samozřejmě zažila jsem i nějaký nočky, dokonce i v ulici je občas posunutá nějaká ta časová ta, ale jak to člověk dělá s láskou a dělá to rád a hlavně v té ulici, to je tak skvělá parta a ty kolegové jsou taky úplně skvělí. Člověk by točil podle mě jako klidně 24 a nočky a jo,
1: nahrává se to,
2: Báro,
1: nahrává se to.
2: No, ale opravdu, protože to člověku tak uteče, člověk má prostě pocit, že ne, že jde do práce, ale že prostě jde se bavit a přitom ještě něco takového jako pro lidi, co mají tohleto rádi, prostě vzniká.
0: Je ta stabilně a dlouhodobě obří sledovanost něco, co máte jako herec na paměti a jako takový jako závazek vůči divákovi i té televize?
2: Myslím si, že je to jako obrovský závazek a já se snažím na to moc jako nemyslet. Nějak se tím prostě nějak se tím jako nelimitovat, nějak se tím jako nestresovat a naopak jdu tam s tím se to prostě, si to prostě užít. No.
0: Co stojí za vaší přezdívku nebo přezdívku vaší postavy Kraslice? To jste tak zmalovaná?
2: To bylo ještě dlouho předtím, než vůbec já jsem začala v ulici působit, protože ono se to točí hodně dopředu a tato moje postava byla pořád taková spíš paní Kolombová, že se tak jako bylo vědět, že tam je, že už dostala i tu přezdívku a tohle, ale diváci vlastně vůbec netušili, jestli z Masa a kostí se tam před tou kamerou objeví, nebo respektive na těch obrazovkách. Ale je to i tím, že ona prostě, jak říkám, je to hodná holka, furt někomu ráda něco dává a nosí, tak Luďko udělala právě na Velikonoce, namalovala vajíčka a Vanda to objevila u nich doma. Oni vlastně, ač nejsou plnohodnotný pár jako takovej, tak vlastně jsou v jedné domácnosti. Takže to Vanda objevila a už se to se mnou táhne, no, od té doby.

0: Posloucháte Express FM a rozhovor s herečkou Bárou Motlovou, castingovým manažerem Aloisem Ponížilem. Báro, máte ráda castingy?
1: Vlastně jo, já mám ráda jako výzvy, mám ráda si něco zkusit, vyzkoušet, pak ještě člověk je takový jako plný očekávání a doufá, jestli to vyjde, nevyjde. Ale co je na tom to nejhorší, je nějaký to čekání nebo nějaký jako časový prodlevy. Je ohromný rozdíl mezi castingama jako takovýma, ať už je to na role, ať už je to na reklamy nebo na cokoliv jiného. Ale jak říkám, já mám ráda ty výzvy, ráda vlastně i potkávám nový lidi, protože co si budem, většinou, když už vás znají, tak už vás na ten casting ani nepozvou a rovnou roli máte. Takže jo, vlastně mám.
0: A když potom třeba víte, na jakou roli jste byla jako uvažovaná, nebo kam jste se hlásila, a vidíte potom, kdo to dostal, když to teda nebyla vy, tak jako říkáte si, no, udělali chybu, že nevzali mě.
1: To já si myslím, že jsem docela jako soudný člověk, nebo aspoň bych po většinu jako chtěla být. Věřím tomu, že ten tým lidí prostě ví, co dělá. To prostě jako, já se snažím odevzdat ten nejlepší výkon, vydat ze sebe to nejvíc, ale tam je potom už, já to vám asi řekne spíš jako Lojza, že tam už je tolik vlivů a tolik jako věcí mezi nebem a zemí, který to ovlivní, že já chci mít ten dobrý pocit, že jsem odvedla dobrou práci, ale pak už je to prostě na vůli jako ne jednoho člověka, ne dvou, ale to je prostě celý jako tým.
2: Je tam celá řada proměnných, hlavně takhle velkého projektu. Je to opravdu jako velká zodpovědnost vybrat ty herce do těch, řekněme, hlavních velkých rolí. A je tam skutečně větší množství lidí, každý prostě tam sleduje nějaký aspekt toho celého projektu, který je potřeba vzít v úvahu, a je to nějaká jako debata mezi náma, každý tam něco vidí, co mu přijde dobrý, něco, co mu přijde nedostatečný, a obvykle mezi těma hercema fakt jsou jako strašně zanedbatelný rozdíly. Obvykle, když už se tam ty lidi zvete, tak trochu, jak říká Bára, už víte dopředu, jak ten člověk asi hraje. Vy si spíš pak potřebujete vyzkoušet, jak partneří s tím, kdo už tam třeba v nějaké té roli je, ke kterému se třeba dokastovává. Tady třeba jako u Báry by to byl ten Vasil Fridrich, by tady vlastně ten casting neproběhl, tam jsme si to už uměli představit, tohle se může stát, ale ano, je to opravdu jako, jsou to milimetrové rozdíly.
0: A ty máš rád, Lojzo, castingy?
2: Jo, tak já jsem ten, který sedí jako v té tmě za tím monitorem, na který ho není vidět, je v klidu, má tam to pitíčko a tušku a píšu si tam, takže jako pro mě to samozřejmě není tak stresující záležitost jako pro ty herce. Naopak, jako já se velmi snažím, když tam ty lidi přicházejí, a samozřejmě i když jsou to zkušení herci, tak ta nervozita je tam, nevím, u 90% z nich jako cítit. Takže já si vždycky snažím to trošku tak nějak jako trochu je roztleskat, uklidnit, a aby byli v co největší pohodě, protože když budou v co největší pohodě, tak samozřejmě vám logicky dají co nejlepší výkon, jo? Takže to je vlastně nějaká součást té práce. A mě to vlastně jako s lidma baví, i tahle část mě jako nějakým způsobem přijde zajímavá, takže vlastně ano, mám castingera.
0: Stalo se někdy, Báro, že jste už dopředu věděla, že na ten casting nechcete jít, protože prostě jste věděla, že ten film nebo ty tvůrci nebo něco vám prostě nesedí?
1: No, kdybych nechtěla jít, tak asi nejdu. Asi prostě se z toho nakonec jako omluvím, že prostě ne. Ale já jsem před nějakým časem i byla na castingu, který jsem vlastně věděla, že asi kdybych to dostala, a nakonec opravdu si mě do toho i vybrali, tak jsem i věděla, že to vlastně dělat nechci, ale chtěla jsem si to zkusit.
0: Takže vlastně takový jako pocit jenom jako, jo, měla jsem na to, ale vlastně do toho
1: tak
0: nejdu.
1: Samozřejmě většinou my herci jsme takový velký egoisti, že jo. Je dobrý, jako když člověk jako to vyhraje v uvozovkách, ale on i ten casting, i ty kamerové zkoušky jako můžou být naprosto úžasná zkušenost, který jako člověka někam posunou, i když vlastně potom nakonec tu práci jako nezíská. Takže jak říkám, no, kdybych nechtěla, tak tam nejdu, ale já jsem ráda za každou zkušenost.
0: A dá se říct nějaké jako procento nebo nějaký podíl herců, kteří rovnou odmítají chodit na castingy nebo kamerové zkoušky?
2: Jako já to nemám úplně jako statisticky doložený, ale samozřejmě takový lidi jsou a mají proto různé důvody. Konkrétně u té ulice, tam je jedna specifická skutečnost, že to je dlouhodobý projekt, a vím, že pro spoustu herců to je opravdu nepřekonatelná záležitost. Jo, a odmítnou to často velmi zdvořile, řeknou, hele, nezlobte se, prostě pro mě to není, abych se uvázal na rok, na dva, na víc. Jo, mám takhle nějak nastavený život, funguju jinak, nezlobte se, nevezmu to. A já to vím. Jo, já vím, že ne na každého herce v České republice dosáhnu právě z těchto důvodů. Jo, takže ano, takže odmítaj to, ale kolik, jaký je to procento, to ti říct nedovede.
3: Express. Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Hosty pořadu Express Star jsou Bára Motlová a Aloš Ponížil. Báro, vy jste herečka, zpěvačka i moderátorka. Dá se říct, že některá z těch rolí je vám nejbližší, nebo to je právě ten mix, to, co vlastně vás dělá vámi?
1: Já vlastně se považuji jako za docela barevného člověka, i třeba ve stylu oblíkání, jo, že ráda měním i hodně styly, třeba i během jednoho dne a tak. A ono vlastně, všechny tyhle ty disciplíny mají něco společného, ale nějaký ten zdroj toho projevu je zase úplně v něčem jiným. Mě to strašně těší, baví tím, že vlastně každou chvíli dělám něco jiného a myslím si, ale možná je to i mojí povahou, že mě vůbec nehoří, že mě vůbec právě syndrom vyhoření vůbec jako nehrozí. Mm-hmm. To si jako fakt myslím, protože mě to tak strašně baví a je to tak květnatý, že prostě je to můj život, no.
0: A je třeba ještě něco ve vaší kariéře nebo ve vašem životě, co byste chtěla do tohohle pracovního mixu přidat a máte to třeba jako někde jako zasunutý v hlavě, že až na to přijde ten čas, že byste tam něco přidala?
1: No, jako
0: dubbing, režie, scénáře.
1: Hrozně bych chtěla dubbing, aby hollywoodská herečka mluvila mým hlasem, že jo, to samozřejmě zase to ego. Ale musím říct, že vlastně od té doby, co jsem jako porodila, tak to ve mně udělal takový velký hormonální kotrmelec. A třeba dneska, když se koukám na nějaký hodně výpravný film, který musel být strašně drahý, tak vlastně si říkám, jako proč radši ty peníze nedají lidem, kteří to potřebují? Proč radši nezachrání od hladu lidi, proč radši nezachrání nějaký děti? Ve mně se teď hodně tohleto jako pere. A včera jsem i zrovna taky moderovala nějakou charitativní akci, rozhovor strašně jako se silnýma lidma, kteří pomáhají a kteří si prošli sami jako neskutečnýma životníma osudama a tak. A myslím si, že kdybych vlastně něco se stalo a já bych nemohla dělat to, co mě baví, tak bych se asi jako teď hodně oddávala tady těm věcem, protože je neskutečně moc lidí, kteří potřebují pomoc dětem a těch situací v životě je tak jako tolik, že tohle ve mně teďko jako hodně vibruje, no.
0: Jak se za tu dobu, co jste veřejně činná, proměnil váš vztah k popularitě a té veřejné pozornosti?
1: Já myslím, že zase nějaká velká změna v tom není, protože já vlastně se jako od začátku neberu moc vážně, a což si myslím, že je vlastně docela fajn. Takže když je někde nějaký neúplně hezký titulek, nebo samozřejmě dneska ty hejtři a tak, tak to tak nějak vlastně docela dobře beru, si myslím. Naopak se tomu vlastně i zasměju. A zase se dostávám i k těm lidem, kteří žijou nějaký nešťastný životy, tak místo toho, abych prostě zlo oplácela zlem, tak prostě vím, že prostě naopak tyhle ty lidi by potřebovali trošku support. Takže já hodně málo s čím mám jako problém a snažím se to prostě užívat. Pořád se snažím vidět nějaké pozitivní věci a tak, takže nemyslím si, jasně, dřív jsem byla ambicioznější, víc jsem tlačila na pilu, víc jsem to jako prožívala, víc jsem obrečila ty role, které jsem nedostala, i když přiznávám si, že Adrianu jsem teda taky obrečila trošičku, ale pak jsem si to srovnala v hlavě zase, že našla jsem si k tomu zase něco jako pozitivního. Takže nemyslím si, že za tu dobu, já nevím, 20 let, kdy se tomu vlastně jako věnuju profesionálně, že bych zase udělala nějaký velký progres, to ne.
0: Máte svoje hejtry?
1: Mám, ale
0: jako
1: myslím si, že
0: úplně takový ty jako oddaný hejtry, který skoro každý váš příspěvek třeba jako komentují nějak negativně?
1: To si nemyslím, ale je to hlavně i tím, že já vlastně tomu moc nevěnuju energie, jakože tohohle vlka prostě jako neživím.
0: A máte ráda sociální sítě, nebo je berete jako takovou nutnou součást vašeho profesního života?
1: Já beru sociální sítě jako oheň, že to je jako neskutečně úžasný pomocník, ale zlej pán. A jak my si naše sociální sítě spravujeme, co my tam dáváme, jakou energii my tomu dáváme, tak o tom to je. Takže pokud tam budu dávat to, co mám k jídlu a jak sedím na záchodě, nebo nevím co, tak jako lidi mají k tomu, že jo, tyhle ty vždycky propovídky, no tak. A nebo to může fungovat jako úžasný kanál s propojením prostě nějakých fanoušků, třeba nových posluchačů, mých písniček, nebo třeba teď i přibyde jeden, dva noví diváci ulice třeba, jo, co my víme, protože ono už jich moc co na to nekouká, asi moc lidí už není. ale myslím si, že sociální sítě jsou úplně úžasný nástroj, že to je prostě v dnešní době alfa omega, to si jako opravdu myslím, ale je o nás, jak tím vládneme.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Herečka, zpěvačka a moderátorka Bára Motlová a castingový guru Alois Ponížil jsou tentokrát našimi Express Stars. Báro, co je pro vás při výběru nové role nejdůležitější? Scénář, tvůrčí, herecký tým, charakter postavy, nebo dáváte na intuici?
1: Pro mě je právě strašně důležitý nějaká jako pohoda na tom place. Zase, jsem profík, jako i v minulosti jsem musela třeba překousnout nějaký jako kolegy, který nebyli úplně pohodoví, nebo jak to mám říct, nechci se jako nikoho dotknout, to je jako každýho věc, ale jako kdybych si měla vybrat, tak určitě prostě dávám přednost nějaký pohodě, něco, kde se dá komunikovat, ať už třeba s tím režisérem nebo tak, kde prostě se cítím jako součást týmu, než jako součást, nebo než jakoby loutka nějakého ega nebo tak. I to jsem jako zažila, byla to obrovská škola, ale zase já mám ráda ty výzvy. A tak... Já úplně nevím, jestli jsem odpověděla tak jako, jestli mi člověk může vůbec jako porozumět nebo to pochopit, ale já se nesnažím najít, nehledat jakoby problémy a tak, já se spíš snažím jako to řešit, jak to půjde udělat. Tak.
0: A Lojzo, co je z pohledu tvůrců nejdůležitější při obsazování role? Jsou to herecké zkušenosti nebo energie toho člověka nebo právě chemie s ostatními postavami?
2: No vlastně všechno, co jsi řekl, tak tam určitě důležitou roli hraje. Jak tady Bára říkala, že je pro ní důležitý, aby byla pohoda na tom place, tak samozřejmě my se, kromě toho, že na prvním místě vždycky je ta profesní dovednost, jestli ten člověk je opravdu jako dobrý herec, to je to první kritérium, který vás zajímá a myslím, že jinak by to být ani nemělo. Ale když Bára říkala, že chce, aby byla pohoda na place, my taky vlastně se snažíme u těch dlouhodobých projektů, je to vlastně nutnost. Jako člověk, který do toho prostředí nějakým způsobem jako nedokáže zapadnout, a to nemyslím nějak jako hanlivě, jo, prostě jenom jako nacítit to prostředí, tak vlastně tam jako dlouho nevydrží. Jo. A vlastně je i trošku naším úkolem u toho výběru tohle nějakým způsobem odhadnout. Jestli ten dotyčný, kterého si tam berete, bude v tom v vozovkách kolektivu nějakým způsobem, jestli tam zapadne, jestli bude kompatibilní. Jo, ne vždycky se to samozřejmě povede odhadnout, ale věřím tomu, že myslím si, že ve většině případů, který jsem tam zažil, tak jsme se trefili správně. No, takže kromě herectví, dovedností, tak i nějaká kompatibilita s tím prostředím.
0: A dá se teda ta kompatibilita odhadnout při tom castingu, anebo je to pak lepší, když jdete na coffee break do kuchyňky a tam si jako povídáte spíš jako nezávazně?
2: No, od každého trochu. Samozřejmě, ano, před tou kamerou jako hlavně zjistíš, jak ten člověk hraje, jak funguje, protože je to herec, takže on ti zahraje to, co po něm chceš. A já se samozřejmě snažím, ano, s nima jakoby povídat, pokud je neznám třeba ještě od jinu, což taky se často stane, že mnoho těch herců jakoby už znám jako z jiných situací, že chodím třeba do divadel a tak, takže se s nima tak jako různě potkávám. A další věc, jsme v Čechách, on to není zas tak velký rybník, takhle co člověk taky jako zachytí od kolegů, kteří třeba měli nějaký zkušenosti z jiných projektů, takže si z toho poskládáte, to je takovou mozaiku a pak prostě děj se vůle boží, no.
0: A děje se to, že vlastně samozřejmě, jak ten rybníček říkáš, jak je malý, že prostě už pak jde takový to, hele, ta Motlová, ta je v pohodě, s tou klidně vemte do seriálu, ale tam ta druhá, ta je nesnášenlivá, ty se radši vyhněte.
2: Hele, jako samozřejmě tohle slyšíš, jo, já popravdě úplně to takhle jako na první dobrou jako nepřijímám tu informaci. Jo, jasně, říkají ti lidi ledacos, já si to vždycky rád jako uvěřím.
0: Je něco na vaší práci, co vás ještě po letech praxe dokáže překvapit?
1: Nevím proč, ale mě vlastně překvapuje to, že jsou lidi jako milí, vstřícní, takový jako lidský. Jo, že vlastně já s tím tak nějak jako nepočítám vlastně dopředu. A mě třeba hrozně jako potěšilo, jak mě třeba Vasil přijal, ale já si myslím, že Vasil asi nemá problém jako vůbec s nikým, takže to je jako strašně jako pohodář, strašně jako super chlap, ale i vlastně to mě vlastně jako překvapuje, že jsou lidi jako fajn.
0: To je dobře.
2: Mně to přijde jako vlastně, já jsem bytostný optimista, takže já jako, a věřím lidem. Jo, jasně, že už jsem se jako párkrát spálil, ale to mě jako nebrání v tom, abych si to dál myslel, takže já vlastně podtrhu to, co říká Bára, jenom s tím rozdílem, že mě to nepřekvapuje.
0: No a dokáže tě ještě něco překvapit?
2: Ale nevím, jako asi nedokážu teďka jako jednoznačně a jednoduše odpovědět. Překvapí tě nečekaný herecký výkon. Teďka jsme třeba, a to je docela zajímavý, ty jsme tam měli hodně jakoby mladých postav dětí třeba. Jo, tam jsem třeba jako čuměl, co já nevím, 10letý, 11letý holky, teďka jsme tam měli jako nějaký výběry, tak co dokážou, tak fakt jako čumíš, no. Ano, takže takhle jako jednotlivci, kteří prostě předvedou něco, co jsem nečekal, jsou.
3: Express FM.

0: Posloucháte další vydání naší série Express Start, tentokrát s herečkou Barborou Motlovou a castingovým manažerem Aloisem Ponížilem. Jak poznáte, že herec nebo herečka zapadne do toho týmu? Už jsme se o tom bavili, že to je důležité.
1: No tak jako není na to nějaký jako návod, který si přečtete a ono vám tam vyjdou ty odpovědi, ale tak je to o nějaký vaší intuici, je to o nějaký empatii, že se snažíte jako na toho člověka co nejvíc nějak nacítit. Taky trošku znáte jeho historii, to znamená, že víte, že hraje v nějakým divadle, víte, s kým tam hraje, že hrál v nějakých filmech, víte, s kým tam hraje, kdo ho režíroval, takže určitý reference si třeba člověk může jako nějak jako jednoduše, nebo jednoduše, prostě získat a z toho získáte nějaký soubor informací, podle kterého se pak rozhodnete. A buď to vyjde, nebo to nevyjde.
0: Jsme říkali, že Bára teď na novou roli castingem projít nemusela, ale kolik lidí obvykle zvažujete pro takovou výraznější seriálovou roli? Můžeme si vzít tu Adrianu, na kterou ten casting dělala kdysi?
1: Já popravdě už takhle jako jednotlivě si to nepamatuju, ale obecně, no jsou to desítky. Jsou to desítky, záleží samozřejmě na typu té role, i třeba na nějaký věkový kategorii, ono v různých věkových kategoriích máte různý množství herců a taky je to i o tom, kdo v té ulici ještě nehrál, že jo, to taky samozřejmě musíte vzít v úvahu, to už tam pár set herců takhle prošlo, takže ty samozřejmě musíte bohužel vyloučit, ale no, jsou to desítky.
0: Jak to pak postupuje? Vy si vytipujete desítky, ty zúžíte předpokládám na jednotky, už pak na ten casting, že vlastně někdo, někoho vyřadí to, že je moc zaměstnaný, někoho vyřadí, že třeba nechce přijít, nebo nechce v tom hrát.
1: Je to různý, jako já se popravdě, když třeba ty herce jako neznám vůbec, tak a dost často fungují i tak, že je tady spousta agentů v České republice, kteří zastupují nějaký množství herců. Takže jedna z těch cest je, že třeba oslovím ty agenty a řeknu jim, hele, hledám takovýhle typ role, doporučte mě někoho, to je jedna z možností. Pak mě třeba herci sami píšou, kontaktují mě, že se jako nabízí, jsem tady, mám zájem. A pak je ta třetí skupina těch, který znáte. To znamená, vidím je v divadle, v kině, v televizi, nebo se s nima nějak osobně jinak znám. Tak vlastně z tohohle toho jako spektra si vyberete ty, o kterých si myslíte, že nejvíc jako jsou vhodní na tu roli. A dost často, neříkám, že vždycky, ale často třeba dělám to, že když tam mám ten vzorek příliš široký, tak jim pošlu nějaký scénář, aby mě nejdřív natočili self-tape. Čili je to takový nějaký první možný síto, kterým si zúžíme trošku ten výběr, aby prostě nám přesně nepřišlo na ten casting x set lidí, protože my přece jenom jsme trošku v nějakým časovým omezení, takže to musíme dělat nějaký efektivně. A v momentě, kdy třeba vám projdou ty self-tapy, tak z nich pak vyberete nějaký zúžený vzorek. No, prostě zúžené množství lidí.
2: Výběr z hroznu.
1: Výběr z hroznu, přesně. Ale děkuju, ano, takhle jsem to myslel přesně. A ty si pak pozvete na to osobní setkání a pak samozřejmě z nich už pak musíte vybrat.
0: Stává se, že od začátku máš nějakou jasnou představu, kdo by pro tu roli byl vhodný, a ten casting ti to pak úplně rozbije a ukáže na někoho jiného?
1: Ano.
0: Jak často se to stává? Odpověď.
1: No, hele, vlastně skoro po každý, ten řekl bych. Jo, vždycky ano, to jako nezastírám, mám vždycky svoje nějaký favority, očekávání, říkám si, ano, tenhle si myslím, že jako když to jako, když bude připravený a bude umět text, tak si myslím, že jako je jasný. No a pak se tam vyloupne někdo úplně jiný. Já se tam pozvu i lidi, kteří třeba úplně dokonale neznám. Tam samozřejmě je to takový jako vždycky jako neznámý. A stane se, že prostě ten člověk překvapí a vyhraje třeba.
0: Jak moc do toho obsazování promlouvají další lidé z tvůrčího týmu, to znamená scenáristé, režiséři, producenti a taky vedení televize?
1: No všichni vlastně, jak jste vyjmenoval. No tak, že jo, autoři, v nich to začíná, oni napíšou tu postavu, stvoří nějakou charakteristiku a nezřídka mě třeba napíšu a představujeme si někoho, jako je, a teď tam uvedou nějaký jména. Často se tím jako třeba i konechám vést, že využiju tady ty nápady, takže třeba ty lidi pak pozvu na ten casting. Popravdě jsou jediní asi, kdo nějakým způsobem přichází jakoby na začátku, že říká konkrétní jména, pak je to dost na mě, abych vlastně jakoby navrhl nějaký jména. A v momentě, kdy už se to vybírá, no tak samozřejmě všichni tady ti lidé, to znamená šéf autoři, šéf dramaturg, šéf režisér, kreativní producent, výkonný producent. Všichni do toho nějakým způsobem promlouvají, pak dojde tady v tom týmu k nějakému výběru a pak samozřejmě ještě televize jako taková, jako management televize, ještě teda má to právo veta a vlastně se k tomu ještě nějak vyjadřují, takže ten proces je jako docela jako dlouhý a často tam jsou jako různé názorové skupiny.
2: Tyjo, tak moje ego teď úplně nastoupalo, že jste mě vybrali.
1: Ano, ano, různě se tam jako přetlačujeme, argumentujeme si a vysvětlujeme a tak to je, no.

0: Herečka Bára Motlová a castingový režisér Aloys Ponížil jsou hosty naší rozhovorové série Express Star. Už jsme tady naťukli ten hlas lidu. Je důležitá reakce diváků na ty nové dějové linky a nové postavy v nekonečném seriálu?
1: No tak děláme to pro diváky. To je jednoduchá odpověď. Ano, samozřejmě nás to zajímá, co na to říkají lidi a ano, je to důležitý.
0: Nezřídka se stává, ale že jsou ty reakce většinově negativní, ale vy s tím vlastně už nemůžete nic moc udělat, protože to, co divák vidí, to je natočený 3 až 6 měsíců a napsaný asi rok, no. Takže ty rychlé změny nepřichází v úvahu.
1: Ne, to tak je, ale tak samozřejmě je to pak pro nás nějaké poučení do budoucna, jakože vlastně vy zvolíte nějaký téma, tak víte, že třeba nějaký typ tématu mezi diváky nerezonuje. Teď nechci říkat úplně něco konkrétního, ale no dobře, to si nechám pro sebe. Mám něco v hlavě, ale nechme to být. Zkrátka víte, že třeba do budoucna se některým typům tématu už pak jako nemáte věnovat, protože to ty lidi třeba dráždí nebo rozčiluje, nebo jim to prostě vyloženě vadí.
0: Jo. Jako je to oblast témat, jakože prostě teď nechci tak dávat konkrétní případ, ale že prostě je to třeba nějaká
1: pojďme,
0: oblast.
1: Dobře, tak pojďme, ať si posluchač přijde na svý. Vy jste tady před časem měli téma polikuly, jo, tak to si myslím, že jako v mnoha skupinách společnosti jako rezonuje velmi rozdílně. Jo. Někdo je tolerantní a chápavý a je pro a někdo prostě si to neumí představit. Já třeba, že pocházím z Moravy, když tam prostě přijedu do těch vesniček trochu konzervativnějších, tak se tam vyslechnu od těch příbuzných jako a
0: co tam točíte v té Praze za blbosti.
1: Tak, no. To by u nás jako doma jako nebylo možný a Sodoma, Gomora a Mor na vás a já nevím, co ještě, jo. Takže to samozřejmě jako, ale my to víme, jo, že samozřejmě mnoho těch témat je nějakým způsobem kontroverzních. Je to o tom najít tu míru, aby většinový divák byl tak nějak jako v pohodě.
0: Co chystáte v blízké budoucnosti, Báro? Budete točit dál ulici?
2: No tak uvidíme, jak se divákům bude moje role líbit, jak je bude dobře dráždit, jestli kladně nebo negativně. A co scénáristi samozřejmě dál s tou naší svatou trojicí jako vyšpekulujou. No já jsem na to sama strašně zvědavá a vždycky se těším, když mi domů přijde scénář, co tam se s náma bude dít. A já si to teda nesmírně užívám, musím říct.
0: A co kromě ulice chystáte v dohledné době?
2: No tak teď bych ráda někam na dovolenou, protože v létě to úplně nevyšlo, nebo respektive co jsem byla těhotná, tak jsme vlastně nikde pořádně nebyli, takže bych takhle ráda vyvenčila sebe i rodinku někde u moře nebo tak. A i když jsem vlastně jako mamka teďko 8měsíčního mimča, tak i tak mám dost práce mimo ulice, ještě vlastně teď docela jako moderuju hodně akcí a příležitostí. Budou Vánoce, takže vánoční koncerty a to, takže bude co dělat. Jak říkám, blázenec. Ne?
1: Já mám v rámci nový jakoby x dalších jakoby ještě povinností, které mě vytěžují jako opravdu na 137%. Jo, takže v nejbližší době prostě televize nová si mě tak jako docela osedlala, takže

0: budu věnovat svůj čas a samozřejmě mám nějaký koníčky, ale to už jako... Už asi nikoho nezajímá. Hraju třeba na nějaký hudební nástroje. Tak to a budu, ano, říkala Bára, že budou Vánoce, takže v naší obci, tady u Prahy, budeme na Vánoce hrát koledy a příští čtvrtek máme schůzku a budeme se radit, jaký ty koledy budeme hrát.
1: Báro, Alojzo, moc děkuju za to, že jste část toho svého času taky věnovali tomuto rozhovoru. Díky za něj a mějte se krásně.
2: Taky moc krát děkujeme.
0: Díky za pozvání.
3: Express Star. Na Expressu.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Music. First. Express FM.

0: role. Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy. Music News. Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaro příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Krásný středeční večer všem posluchačům Express FM přejí v tuto chvíli Petr s Pepou, tedy ti dva, kteří pro vás připravují hudební speciál Express Edge. Pokud máte pondělní noc, posloucháte nás v repríze, každopádně máme pro vás dvouhodinové hudební pásmo a čeká vás více jak 30 příspěvků od umělkyň, umělců a kapel z celého světa. Dnes budeme mít zaostřeno na novinky nebo alespoň aktuální věci. Já myslím, že to bude nejenom pestré, ale i kvalitní. Tolik trochu sebeprezentace na úvod, přejdeme rovnou k hudbě. Po delší době se s novým singlem ozvali Friendly Fires, které mám moc rád, a na jejich novou v pořadí čtvrtou desku se už moc těším. Nemám však k dispozici žádné konkrétní info. Pouze fakt, že Friendly Fires působí už jen jako dvojka. Jejich novinka se jmenuje Lose All Your Friends, no a příjemný poslech 872. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

To byl Alexis Taylor, hudebník a skladatel, ale především hlas respektovaných Hot Chip, který si čas od času udělá radost soulovkou a jedna taková mu nedávno vyšla pod názvem Paris in the Spring. Přinesla i doznívající track Out of Phase. No a v Paříži, která evidentně inspirovala Alexise, se ještě zdržíme, respektive v jednom místním zakouřeném nočním klubu, kde se potkala dvojka Dutong. Jejich hudba se dostala i do hollywoodských bijáků a mně se moc líbí následující věc s názvem Surging Memories.

To byla ukázka z nové desky Casey Bien, konkrétně třetí v pořadí od odchodu jejich zpěváka Toma. Novinka má název Act 3 a vy skladby z ní z vysílání Express FM znáte. Já se dnes rozhodl pro doznívající Nothing Better Than This. Jamie T se po nějaký době k radosti mnohých ozval a potvrdil vydání nového alba a mělo by být 9. října pod názvem Ghosts neboli 100 Days of Mourning. A první single z něj dostal název 3310. Tady je... Like a

Chemie je evidentně nostalgik a v názvu doznívajícího tracku 3310 odkazuje na model mobilu Nokia. Nicholas Carpenter je americký umělec působící a vystupující pod pseudonymem Medium Build. Začínal s indie rockovou partou Little Moses, následně se přestěhoval na Aljašku, kde začal tvořit solově. No a venku má 6 desek a poslední z letošního roku přinesla i následující skladbu. Poslouchej.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
1: Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, právě doznívají respektovaní do Twilight Set, mezi jejichž příznivce se řadí i Robert Smith The Cure. Ne náhodou téhle legendární kapele The Twilight Set několikrát přeskakovali. Tahle skotská parta v březnu vydala šestou řadovku It's the Long Goodbye, která přinesla i doznívající single Design It to Lose. Mám radost, že do našeho vysílání se dostali i Dive, americká parta z New York City, která ve své tvorbě míchá dream pop i shoegaze. Z její aktuální nahrávky zařazujeme single Kid.

To byly Overpass, mladá parta z Birminghamu, od které jsme v Express Edge už nějaký ty songy hráli. Ten dnešní se jmenuje Union Station. Kdybyste měli chuť je vidět živě, Overpass právě koncertují po Evropě a asi za 14 dní budou hrát třeba v Berlíně. No a asi o měsíc později ve stejném městě jen v maličko větším sále vystoupí i Block Party, kteří koncertují na podporu novinky Anatomy of a Brief Romance. Najdete na ní i následující track. That was the moment I knew I'd fallen for you, a summer of love, pigling. We take your car to the beach, I

0: Dozývají Block Party a single Pigwick. Block Party 10. listopadu odstartují sérii evropských koncertů po boku Interpol. A Interpol vydali 28. srpna 8. studiovou nahrávku This Mirror Weighs a Ton. Jako z producenta si vybrali Andrew Wyatta a já vám rovnou mohu říci, že ta deska je skvělá. Pouštím ukázku v podobě skladby Wings on Fire. Interpol v Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem.

Na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge doznívají Tiger Joe, americký quintet, momentálně vydávající u labelu Hopeless Records. V březnu tohoto roku vydali svou již sedmou desku s názvem Lost on You a my vám z ní nabídli ukázku v podobě single Ghost. Pokud byste náhodou nezachytili název kapely nebo skladby, kterou vám v Express Edge nabízíme, náš Facebook je vám k dispozici a klidně nám napište, my vám určitě odpovíme. Teď už ale Amberlin a věc s názvem Never Take Friendship Personal.

Začátkem letošního roku se s novinkou ozvali i Joyce Manor, zkušená kalifornská formace fungující 18 let. Její název, teda té novinky, je I Used to Go This Bar. Vyšla u Epitaph Records a přinesla 9 kousků, mimo jiné i ten doznívající. Při našem pátrání po zajímavých partách či umělcích občas narazíme i na zcela neznámá jména a jedním z nich je pro mě i Mopar Star, formace z Philadelphia fungující 3 roky a tohle je jejich aktuální single Wreck the Bike.

0: Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 hodin do nestíhá. Můžeš si dát pondělní reprízu, která startuje ve 22 hodin. Konec tohoto bloku strávíme v Kanadě ve společnosti post-hardkorových Arms Length. Loni vydali teprve druhé LPčko, které se líbí fanouškům i kritice. Následující The Wave vyšla jako třetí single.
1: Express
2: Edge.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, kteří právě poslouchají Express FM, přijí dnes ještě jednou tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Jsme v polovině 872. dílu, takže slušně rozehřátí a připraveni na následující hodinu vysílání. Převládat, jak už je v Express Edge zvykem, sice budou kytary, ale jejich pásmo vám zpestříme i krásnými a talentovanými umělkyněmi. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Brian Fallon je frontman uznávaných a nedávno obnovených The Gaslight Anthem. Je sice křesťan, ale v hudbě zmíněné kapely se odkazům na svou víru vyhýbá. Není to ani případ jeho solovek, i když na nich občas dá najevo lásku k folku, přece jenom je z New Jersey. V květnu se po 5 letech ozval, a to skladbou Not Bad for New Jersey, a právě tou druhou hodinu našeho dnešního vysílání odstartujeme. Ještě jednou vám dnes příjemný poslech přijí Petr s Pepou. We'll be right back.

Tohle byla ukázka z nové desky dvojice The Black Keys, která jakoby po změně nahrávací společnosti pookřála a v podstatě vydává jednu desku za druhou, respektive jednu do roka. A ta aktuální s názvem Peaches vyšla v květnu a nabízí covery jejich oblíbených umělců. Následovat budou Tooth, mladý a nadějný kvartet z Londýna, který debutoval letos v červnu, a to EPčkem, ze kterého zařazujeme věc s názvem Restless in Bloom.

Letošní ročník festivalu Metronom jsem nenavštívil, ale z line-upu mě hodně lákal Kenny Hoopla, americký umělec, který se prezentuje hitovkovým indie rockem. Když jsem se ptal kámoše, který na festivalu byl, říkal, že Kenny Hoopla to tak trochu odskákal, protože hrál někdy ve 2 odpoledne, kdy bylo u pódia asi 20 lidí. Já věřím, že to umělce neodradí, aby se k nám vrátil, protože jeho tvorba rozhodně za pozornost stojí.

0: Tolik Ben Pot, americká emo parta z Oklahoma. Z jejich loňský desky jsme vám nabídli ukázku v podobě tracku The Number Mason. Následující kapelu jsme v Express Edge asi nikdy nehráli. Na důvod se mě neptejte. Každopádně v květnu vyšla novinka 8, která nás zaujala a tak rádi Shine Down zarazujeme. Uslyšíte single Dance Kid. Dance.
1: Express Edge.
2: Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Music. Music. First. Express FM. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

Slíbili jsme vám, holky, tady jsou právě dozněly Lime Garden, které vám nabízíme i v běžném vysílání Express FM. Do dnešního dílu Express Edge jsme se rozhodli zařadit jejich hitovku Cross My Heart, pochází z nový desky Maybe Not Tonight. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou, za malý okamžik se k nám připojí i Jana Bahrych, umělkyně původem z Lucemburska, která působí jako Francis of Delirium.

Doznívají Glary, americká kapela z Filadelfie, v jejíž čele stojí Augusta Koch. No Need to be Lonely je název novinky, ze které jsme pro dnešek vybrali doznívající I Want That For You. A novinku máme pro vás připravenou i teď, pochází od Red Boys, kvartetu z Chicaga, kterému z kraje roku vyšla nová v pořadí šestá deska a nutno říci, že vůbec nešpatná. Konec konců, posuďte sami.

0: To byl Red Boy sa skladba Light Night Mountain All That. Poslední holkou v tomto čistě dámském bloku bude Becca McIntyre, pardon, Becca Bottomley. Holka se nám totiž v průběhu přestávky mezi druhou a třetí deskou vdala, a to za kytaristu z kapely Marmozec, ve které působí. No a Marmozec vyšlo v květnu po 8 letech nový album. Marmozec a skladba Cutback v Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Praze na Express FM otevřeli skladbou We All Might Be Strangers finálový blok hudebního speciálu Express Edge. Pochází z 12. desky, která bývá označována jako zlatá a vyšla začátkem srpna. Kapela se na ní vrací ke svým začátkům a dělala na ní v kolektivu všech 4 hudebníků. Po 4 letech se na scénu vrací kapela Sparta původem z El Pasa, kterou si po svém odchodu z At The Drive-In založil Jim Ward a která momentálně funguje jako trio. Cut a Silhouette, jak zní její název, nabízí přímočaré skladby, které se mně osobně moc líbí. Ta, kterou vám zahrajeme, dostala název Crater.

konečně našli bubeníka, který jim vyhovuje, a stal se jim Ilan Rubin, který působil v Nine Inch Nails nebo Angels and Airwaves. Plně se zapojil do procesu vzniku nový desky Your Favorite Toy, kterou Fuse vypustil do světa v srpnu. Vy jste poslouchali čtvrtý single Of All People. Na řadu jdou Coyo, ostější parta z New Yorku, která má venku druhou desku Barely Here.

dozývají Quicksand, předposlední parta z dnešního vydání Express Edge, 872. díl je totiž u konce. A čeká vás už jen hudební rozloučení. Z vysílacího studia se s vámi loučí a za pozornost vám děkuji Petr s Pepou. Těšíme se na sešenou opět za týden na Express FM. Mějte se krásně, rádi a poslouchejte hudbu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Pizza Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Express FM.
6: Hudba, hudba, na prvním místě.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaine's DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaro příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Express. Music first.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí RekByty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: RekByty, záruka kvality.
4: Music. First. Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaru příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.
0: Express FM.